0: Dej ten rok zpátky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politický aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlejí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny.
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížil jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne všem.
2: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování. To během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle,
1: jenom
0: dokonce.
1: Sparta.
0: Tak ty slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě,
0: nos.
1: Ne, slávisti mi vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak, jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velíte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíp, Lucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Stanka Zeníkos, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Bčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům, mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste tak, vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: motry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
11: No, Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Manušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou, pochopitelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak a pro koho hlasujeme?
11: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
11: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Pepík Růžička.
4: Ale.
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, paní Formáčkovou.
4: Děkujeme jo? krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami, motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu, bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší, tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou, jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na té 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou a ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak mějte se.
1: A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marii,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji.
1: Marie Formáčková,
4: tak
1: Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio. Dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buď,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A pro nás
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
7: No, teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
9: prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
9: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši děti. No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě nebo máte děti?
7: No,
12: Ne, no...
13: Polopali jste mi?
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap... Dvou jsou naše, no. Obě jsou...
13: No, ale děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
14: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. No. Naj.
15: No, tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
14: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
13: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
13: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
15: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
13: ...okolo rybníku. To je taková krása,
15: mám,
13: když jsem viděl ten opar na tím ráno.
8: Opar,
13: Ježiš, to je krása. Kdybyste to znali, teda.
14: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
13: Co ty si myslel?
14: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, tam jezdíme.
14: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
13: No to, kde mám tam se bezdrev, že?
14: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zák jakoli trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprv prvně na horách. A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
13: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
16: To je pravda.
13: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
16: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny?
13: Jak to o 4? Tak co?
16: Ne, o 3.
13: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
16: Nevím,
13: děti teď už nevím.
16: Ale mami,
13: přece vím okolik, snad tyhle věci si
16: pamatuju. Ale já to jadu, se nehádejte.
13: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
16: No ale prosím vás, vy svěmete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
13: 4 hodiny, já vím, že to
16: bude.
17: Prosím vás, přestaňte mi blbnout hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
13: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
17: Ale no tak řeknu jasně.
13: Nevykládejte mi nesmysly,
17: poradce.
13: Žádnou svatý
17: cestu
13: neměli, dokonce to.
0: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti, já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný, nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci, prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Hele, ženský mi vyprávě o pokroku je marný. Ženský, to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku. Umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A přijde nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.

0: to říkáš?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě je z toho zle. A Zena řekla, a mě je zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stáka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Jsem se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen můj!

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Kvůli demolici mostu bude minimálně rok omezený provoz u Soutic na Benešovsku. A počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno, teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
3: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: U Soutic na Benešovsku dnes začnou dělníci připravovat demolici mostu. Řidiči proto mezi Zručí nad Sázavou a Trhovým Štěpánovem neprojedou. Samotná rekonstrukce začne zítra a potrvá minimálně jeden rok. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Nesměřice a Hulice. Nákladní auta musí přes Bernardice a Čechtice. Arboristé budou ode dneška ošetřovat stromy na Husově náměstí ve Vlašimi. Odbornou péči potřebují hlavně vzrostlé platany. Zásah má

0: přispět ke zlepšení zdravotního stavu stromů a bezpečnosti lidí. Práce potrvají 2 dny.
1: Práce na Husově náměstí potrvají 2 dny, pak se arboristé přesunou na hřbitovo v Domaší, někde potřeba ošetřit vzrostlé lípy. Během prací budou hroby zakryté plachtami a případně bude dočasně přemístěna výzdoba hrobů. Součástí projektu obnovy zeleně je i výsadba nových stromů. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve 3. kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice. Ty naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým 2. gólem v zápase útočník Mojmír Chytil. Ten je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
2: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce. Počasí.
0: Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno. Můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dálnice D11 do Prahy v omezení u sjezdu na Pečky, nehoda, také odstavené nákladní auto. Pozor, nehoda osobního auta je na exitu 35 a nákladní auto stojí na exitu 25.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čuťu, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
4: S láskou pro vás ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tohle je Soňa Jindrová. Zapomněl. Vítej. Takového štěstí najednou.
5: Jsi rád.
4: Jo, ježišmarja. Snad nejsme tady sami, ještě navíc sebou přivezla bobinu. Tak můžeme začít.

Esas tvá cúbke mám.

0: 11 minut. Dobrý den.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
3: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce Andreje Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
0: A proč ještě jednou Hana Zagorová v našem vysílání takhle hned po 5. hodině? No důvod je naprosto jednoduchý. Odpověď: Drupy slaví skoro 80.

0: 5 hodin a 17 minut. Ano, drupy taky pro vás v ranním vysílání. Za chvíli dorazí doktor Damdidam a taky uslyšíte, co to znamená, když někdo randí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A vidím tady s aktualizovanou předpověď počasí od meteorologů. Dneska pro pondělí čeká se jasno nebo polojasno, přechodně až oblačno. Odpoledne a večer se čeká od západu místy přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36. To znamená silná zátěž teplem, takže se opatrujte a žádné kaskadérské kousky. Zdraví máme jenom jedno.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Dneska po 9. večer vás moc rádi seznámíme s dalším manželským párem našeho cyklu Zlatá láska, a to s Věrou a Bedřichem Zapletalovými z Domažlic. A tentokrát to bude samozřejmě i s tím velkým svědomím, vědomím toho, že láska může všechno přenášet, nejen ty hory. Tak poslouchejte naše vysílání v 9 večer.

0: písničkách se zpívá, co je to láska, je to láska, je to náročné, nebo lásko voníš deštěm, ale ta láska začíná u rande. Co to je?
1: Rande je to, že ho někdo má rád.
2: Protože se mají rádi a můžou jít i na svatbu.
3: Aby se poznali.
4: Můžou dát třeba kytičku, že jí má rád.
5: Když se někdo s někým miluje, že se tam dají kytičku a dej z pusu.
6: Jdou na rande a pak zaplatil a milují se a třeba se vezmou.
7: Rande je svatba.
8: Třeba ten kluk nějaký holce koupí bombony a pak půjdou na to rande.
9: A nebo jim může dát kluk nějaký namalovaný kamínek.
10: A třeba může koupit i prstínek.
11: Třeba na rande si chodí na balkon.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: S námi Český rozhlas Střední Čechy, za chvíli půl zprávy se Soňou Jindrovou. Dobré ráno přeju.
1: Hezké ráno.
0: Dnes nás čeká horké počasí, 33 až 36, odpoledne místy silné bouřky, tak se těšme.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů. Pražský magistrát zaevidoval od začátku roku v kanceláři v ulici Karolíny Světlé na Starém Městě víc než 3000 ztracených předmětů. Z toho víc než 300 se už dostaly zpátky k majitelům. Nejčastěji lidé zapomínají věci v MHD. Kromě tašek, peněženek a mobilů to bývají i kuriozity, třeba prsní implantát. Stavbaři uzavřou v Mladé Boleslavi část cyklostezky Greenway Jizera. Omezení začne platit od zítřka a skončí ve čtvrtek. Důvodem je oprava havárie podzemního požárního hydrantu, který musí dělníci vyměnit. Cyklisté to můžou objet přes Ptáckou ulici a na trasu se vrátit ulicí u Jizery. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity. Podrobnosti k tomu připravujeme do dalších zpráv v 6. A jaké nás čeká počasí? Pondělí bude nejprve slunečné, odpoledne a večer až oblačné. Můžou se taky objevit přehaňky nebo bouřky, místy silné. A nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silnice 4, Strakonice, Praha na úrovni Díloviště na 9. kilometru kvůli stavbě mostu je provoz nově vedený pouze pásem do Prahy a to obousměrně. I tam se jede už teď o něco pomaleji, čekejte kratší zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak do 8. nebo do 9. jak to je?
1: To je téma, o kterém se diskutuje už zhruba měsíc. Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka. No a my se budeme tématu věnovat už za chvíli.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a skoro 40 minut. 3 z 5 lidí u nás odmítají zkrácené povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy ve 6:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pondělí bude horké a před přechodem studené fronty i bouřkové. Teď po ránu by mělo být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpoledne a večer dorazí od západu místy přehánky nebo bouřky, někde zřejmě silné. Teploty vystoupí na 33 až 36, v bouřkách může vítr přechodně zesílit.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Jedeme dál do času zpráv v 6 třeba Pavel Bobek nebo teď Dalibor Janda. Taky se přidá Denisa Hergeslová se svými středočeskými typy pro dnešní parný den, pondělí 10. srpna. Večer.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na hradě Český Šternberk mají o prázdninách otevřeno každý den. Vedle prohlídek historických interiérů můžete vystoupat na vyhlídkovou věž Hladomornu nebo se s dětmi vydat na speciální rodinnou prohlídku Poznej rodové sídlo Šternbergů. Od úterý do neděle jsou prohlídky mezi 9. a 18. hodinou, v pondělí je hradní brána otevřena od 10. do 16. Poznejte příběhy lidických rodin jinak než při běžné prohlídce. Památník Lidice připravil pro děti i dospělé badatelské karty, které vás provedou osudy 4 rodin ze Starých Lidic a přiblíží vám jejich život před i po tragických událostech 10. června 1942. Karty jsou zdarma a promění návštěvu muzea v pátrání po skutečných lidských příbězích. Muzeum i galerie v Lidicích jsou otevřeny denně mezi 9. a 17. hodinou, stejně jako zdejší rodinný dům číslo popisné 116, kde najdete expozici s názvem Stavíme nové Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. V Masarykově kulturním domě v Mělníku si nenechte ujít koncert velkého dechového orchestru Mělník. Vystoupení slavnostně zahájí letní program Mekuc v létě nespí a nabídne slavnostní zvuk mohutného hudebního tělesa pod vedením Václava Jakubce. Zazní skladby českých autorů a ohromí vás zlatý lesk i zvuk dechových nástrojů. Koncert začne v 15 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergesová.

0: Veterinoservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Cesta k atletickému stadionu v Kolíně je ode dneška zavřená, dělníci ji začnou opravovat. A počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno a teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
3: Podle Českého statistického úřadu byla letos v prvním čtvrtletí průměrná hrubá mzda 50 282 koruny. Dnes začne rekonstrukce Brankovické ulice v Kolíně. Dělníci v úseku mezi Lávkou přes Labe a atletickým stadionem opraví povrch vozovky a parkovacích míst. Práce budou hotové za 3 měsíce. Město za ně zaplatí 14,5 milionu korun, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
5: Tím pádem se teď lidi nedostanou tudy k atleťáku, ke kurtům dozadu k fotbalu, takže musí jezdit zadem přes Pálenku, ale mělo by to být maximálně 4 týdny. A pak budou po částech dělat vedle ty parkovací stání a tam už to bude vždycky na nějakou výhybku po pár metrech.
3: Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moct chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky, oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů. Loni tam při jízdě na elektrokoloběžkách zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3 300 korun.
2: Sport.

0: Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene se tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Počasí. Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silnice 38 hodně plná i na výjezdu z Brodu směrem na Čáslav až ke Skuhrovu, pracují na opravách vozovky. Tam je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
2: Začínáme společně 33. týden v roce 2026 a pojďme si udělat sportovní rekapitulaci.
0: Ano, přesně tak. My vás vezmeme už za chvíli za fotbalisty Slavie, protože ti v nové ligové sezóně zůstávají stále 100%. No a Pražany teď hodně táhne reprezentační útočník Mojmír Chytil.
2: Tak teď víte, co nás čeká. Pojďme k muzice. Leona Machálková, Valdemar Matuška. Dobrý den.
0: Hezké ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6:10. Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1 a vrátili se do čela tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je, ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil, útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu Varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě můj máma výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té Slávii tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten Čech na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po mojmovsku jakoby a mojma je pro nás extrémně důležité a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský. Z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 16 minut, pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být jasno až polojasno, přes den zůstane horko, ale oblačnosti může přechodně přibývat. Odpoledne a večer se od západu místy přidají přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 a vítr bude odpoledne postupně mírný západní až severozápadní. V bouřkách a večer na studené frontě přechodně nárazový.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Jarda Koller.
2: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice ze 2,5 kilometru budete popojíždět do omezení u letiště, zdržíte se téměř 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kolem sjezdu na Jesenici dopravní omezení, a to mezi kilometry 81 a 3, jede se pomaleji bez kolony. A ve Kbelské pokračuje dopravní omezení ve směru na D8, se kvůli tomu zaplnila téměř celá Novopatská. Ve směru do Hloubětí nás pomalíte při sjezdu z Cínovecké.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: tě dokola.
1: S vámi radní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přichází čas pro archiv. No a z něj vybírám třeba třikrát Karla Šípa.
2: Ryze český vtip, kterýmu by se v Americe určitě nikdo nesmál. Já si to pamatuju, tak neodolám a řeknu vám ho. Když jsem přijížděl Copperfield s tou svojí ekipou, tak jako ještě byli celníci, tak jako ho kontrolovali celníci a řekli mu, helejte se, nemohli byste, když už jste tady, nám předvíst nějaký to kouzlo? A on říkal, tak dobře, a takhle jako máchnul a šálek s kafem i s lžičkou i s tím talířkem prostě zmizel. A celníci říkali, to je všecko? A říkal, no, to je všecko. A oni říkali, tak teďka se dobře dívejte vy. Vidíte tamhle venku ty tři kamiony s tím líhem? No, vidím. Tak ten jeden celník vzal razítko, udělal třikrát takhle, vorazil papír a řekl, vidíte? A je v tom čočka. Český. Nedávno do takovýhle knihovny přišla taková jako veselá blondýnka, a šla prý rovnou k tomu pultu a řekla, jeden cheeseburger, koktejl a kolu. A ta knihovnice řekla, prosím vás, tohle je knihovna. Ona řekla, ježiš, pardon, cheeseburger, ne koktejl. Volal na tísňovou linku, aby mu poradili a říkal, je to tísňová linka? No ano, co je, jaký máte problém? Říkal, já jsem v bytě našel takovou nějakou velkou užovku, nebo je to zmije, nevím co, co mám dělat? A oni mi řekli, a vy jste členem Svazu na ochranu přírody? A říkal, no nejsem. A jste členem spolku Děti země? A on říkal, no nejsem. A jste členem nějakého jiného ekologického sdružení? No nejsem. No taky normálně jebněte po hlavě lopatou.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zprávy v 6:30 za 7 minut a do času zpráv třeba nedvědi. Máme jen sebe. Pěkné ráno.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré ráno. Úřady práce začnou tento týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Ministerstvo práce ji schválilo zhruba 300 tisícům domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Řadě lidí se ale podpora sníží. Podle Rady seniorů přišli někteří její klienti o příspěvek úplně. Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 až 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Od září začnou základním školám na Votičku pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se můžou přihlásit do této soboty, tedy do 15. srpna, nadačnímu fondu Edu Změna. Ten další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce podpoří organizace po celém Česku celkem 8 regionů částkou víc než 10 milionů korun. Filip Saláč se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Saláč se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. A jaké nás čeká počasí? Pondělí bude nejprve slunečné, odpoledne a večer až oblačné. Můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. A nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A začínáme a končíme na Liberecké na příjezdu do Prahy.
3: Dobré ráno, na Liberecké směrem do Prahy v levém rychlejším pruhu, zhruba tak 100 metrů pod stanicí čerpačky MOL, 2 auta na blikačkách, zatím ani tam nemají trojúhelník, zřejmě čerstvější nehoda. Kolona je malá, ale časem se to bude asi horšit.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A do Kolína.
0: Ano, přesně tak. Kolínská nemocnice stále staví, rozšiřuje se, modernizuje. No a teď má nový pavilon S. Má tam třeba velké sklady na zdravotnický materiál, prostorný archív na lékařskou dokumentaci a to není všechno.

0: A 5 minut, 6:45. Kolínská nemocnice má nové sklady, prostor pro IT oddělení a archiv zdravotnické dokumentace. Pracovníci a jejich oddělení se do pavilonu S postupně stěhují. Stavba nové budovy a propojení s areálem nemocnice trvala 2 roky.
1: Do nového prostoru v pavilonu S museli pracovnice archivu spolu se stěhovací firmou přesunout tisíce šanonů lékařské dokumentace.
2: To stěhování probíhalo 2x, takže to vlastně v celku trvalo skoro 10 dní.
1: Říká jedna z archivářek Zdeňka Vlachovská. Podle zákona musí chorobopisy uchovávat 40 let. Najdou se tu ale i starší složky.
2: Tady jsou nejstarší, ještě možná předválečné operační knihy a potom prostě chorobopisy 100leté.
1: Archiváři teď musí ještě dokumenty uspořádat. Vyhrazené jsou na ně 3 prostorné místnosti s vysokými kovovými regály.
2: Předtím jsme měli prostory po oddělení nějakém, nebylo to úplně ono. Tady máme techniku na vyhledávání, nemusíme líst po štaflích.
1: Dodává Zdeňka Vlachovská, kromě archivu umístilo vedení nemocnice do nových prostor i další klíčovou infrastrukturu, říká její ředitel Petr Chudomel.
3: Další patro je autonomní oddělení IT, jehož význam neustále narůstá v souvislosti s tím ohrožením kyberbezpečnosti.
1: V přízemí jsou sklady zdravotnického materiálu, oblečení pro zaměstnance, dezinfekčních prostředků a dalších pomůcek.
3: S tím, že se naskladňuje vlastně zvenku areálu nemocnice a vyskladňuje se přímo do areálu nemocnice. Ta velká auta, která zaváží materiálem, tak nebudou vyjíždět do areálu.
1: Oceňuje ředitel Chudomel. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve vlastnictví kraje bez centralizovaných skladů.
4: Skladovací prostory tady byly, ale byly v pronajmutých zapůjčených unimobuňkách nebo ve sklepních prostorech jednotlivých pavilonů.
1: Za nový pavilon zaplatila nemocnice téměř 140 milionů korun. Na polovinu ceny dostali dotaci od Středočeského kraje. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.

0: Probouzíte se do pondělního rána, datum 10.8.2026. Tak popojedem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by mělo být ve středních Čechách jasno až polojasno, během dne bude horko, přechodně až oblačno. Odpoledne a večera se od západu místy objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima 33 až 36.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru pojedete krokem, je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. V Liberecké do centra se za čerpací stanicí MOL srazila dvě auta. Vozidla před chvílí odjela, ale stihla si vytvořit kolona. Brzdí se v Cínovecké za sjezdem na Ďáblice. Začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. V Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut a ve Vídeňské směrem do Krče se jede v koloně mezi IKEMem a Thomayerovou nemocnicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Už za chvíli osobnosti Česka pozvání k dnešnímu odpolednímu vysílání, ale přidáme i další písničky jako doprovod do času zpráv v 7. Kapela Eurythmics, Jojo Band, ale teď Petr Spálený.

0: obyčejnou ženu.
1: 6 hodin 50 minut, pěkné pondělí. Ano, máme pondělí, takže po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Tady je krátká ochutnávka.
2: Osobnosti Česka.
3: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
4: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stačí poslouchat naše odpolední vysílání po zprávách v jednu, kdo nestihnete, večer nabízíme reprízu, anebo si pořad můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu za přítomnosti těch internetů z aplikace nebo internetové stránky Můj rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy, zprávy v 7 za 9 minut a přidávám Eurythmics nebo Jojo Band.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: vlak.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Extrémní sucho může v dalších dnech zasáhnout až 60% území. Část cyklostezky Greenway jezera v Mladé Boleslavi bude od zítřka zavřená kvůli opravě hydrantu. A počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno. Teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35-36 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečně až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
4: To očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
3: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Stavbaři uzavřou zítra v Mladé Boleslavi část cyklostezky Greenway jezera. Důvodem je oprava havárie podzemního požárního hydrantu, který musí dělníci vyměnit.
5: Dělníci budou hydrant opravovat hned vedle Vaňkova jezu. Cyklisté mohou místo opravy objet přes Ptáckou ulici a na trasu se vrátit ulicí u jezery. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Omezení má skončit ve čtvrtek. Na Husově náměstí ve Vlašimi na Benešovsku budou ode dneška arboristé ošetřovat stromy, hlavně vzrostlé platany. Práce potrvají 2 dny. Pak se arboristé přesunou na hřbitov v Domašíně, kde je potřeba ošetřit vzrostlé lípy.
2: Sport.
3: Celkem 4 čeští plavci se představí úvodní den bazénových soutěží mistrovství Evropy. Michal Judický bude plavat dlouhou polohovku a Ondřej Slavík 50 metrů motýlek. Na kraulařské stovce se představí obě Barbory, Sejmanová a Janíčková. Olomoucká plavkyně Barbora Janíčková začíná šampionát hned svou hlavní tratí a z rozplaveb by chtěla v Paříži postoupit bez potíží.
6: Jako já nemám žádný konkrétní čas, mám přímo jenom dostat se do toho semifinále. Samozřejmě bych radši, kdyby to nebylo z nějaké předposlední pozice. Nepřipadá v úvahu žádné šetření jako sil extrémní, protože na to není prostě prostor. Kdybych prostě se tam dostala třeba kolem nějakého 12. místa, 70., tak bych s tím byla moc spokojená.
2: Počasí.
3: Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a podobně bude i zítra, akorát teploty budou mnohem nižší, 25 až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední.

0: Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: D4 Strakonice Praha brzdí se už kousek před Řitkou na kilometru 14,5. Do omezení u Jiloviště na 9. kilometr je to stále delší a delší. Teď to vypadá tak na půl hodinu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
1: A kdo pak nám to jede?
2: Vláček.
1: No jo, Brejlovec, prosím vás. Nevím, jestli jede z Lužné, ale tam se myslím za chvíli podívám.
2: Přesně tak, protože neděle patřila v železničním muzeu Lužné u Rakovníka vybraným lokomotivám. Na historické točně se během dne představilo hned několik strojů a nechyběl ani odborný komentář. No a my vás do Lužné vezmeme už za chvíli v Region Expressu.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 10 minut, koukám do aktuálních problémů provozu pražské integrované dopravy, jak kde nic, tu nic, tak to je skvělá zpráva při pondělí.
1: Region Express.
0: Pojďme se ohlédnout za tím, co bylo a co jsme stačili taky zaznamenat. Co to znamenají, co znamenají názvy lokomotiv a proč některé dostali přezdívku jako Brejlovec nebo Čmilák, tak to se včera dozvěděli návštěvníci železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Natočně se tam hezky protočilo několik známých strojů. Akci si nenechala ujít naše reportérka Elena Chomátová.
2: V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka probíhaly moderované přehlídky lokomotiv. Více k akci říká obchodní ředitel nadačního fondu Svět železnice Petr Slepička.
3: Jsou tady netradiční prohlídky a zejména je tady přehlídka lokomotiv na točně, moderovaná přehlídka. A celkem zadem se nám představilo ve třech sekcích vlastně 6 vozů, které nejsou už dnes běžně provozní. V rámci doprovodného programu máme komentované prohlídky areálu s průvodcem, které jsou postaveny jinak než běžně. Začínají třeba u Masarykova salonního vozu, takže tam mají návštěvníci hodně času se vlastně na ten skvost podívat. A dále třeba otevřen vláček hráček, dětská herna ve vagónu pro děti a další.
4: Teď jsme odbrzdili lokomotivu a pomalu jsme přidali do výkonu, aby jsme najeli tady na tuhle tu hezkou točnu. Teď jsme v lokomotivě, který se přezdívá Brejlovec. Je to ta novější verze 754, která už z výroby měla elektrické topení a je to jedna z nejrozšířenějších lokomotiv v Česku motorových, který přišla jako náhrada parních pro tratě, které neměly elektrický provoz. A používali se jak v nákladní, tak v osobní dopravě a spolehlivě slouží do dneška.
2: Říká strojvedoucí Lukáš Lanzinger, který mi prozradil i co stojí za přezdívkami lokomotiv.
4: Některé přezdívky jsou, většina z nich vznikla nějakým jako vizuálním spodobněním toho, tenhle ten Brejlovec, protože to čelo vypadá jako když má brejle ta mašina. Čmelák, ten naopak zase vznikla přezdívka, protože tahle mašina byla vyráběna ve velkých sériích do Sovětského svazu, kde měla označení ČME 33, tak se toho vznikla přezdívka Čmelák, takže železničáři si vymýšleli spousta nějakých různých názvů.
2: Na akci dorazila se svým synem také paní Veronika.
5: Jeli jsme na výlet za vláčkama, líbí se nám tady strašně moc a určitě to není poslední návštěva tadyhle.
2: Z Lužné u Rakovníka Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.13.

0: Hodiny ukazují 7:45, přeji dobré ráno, příjemné vstávání a kdo se chystá k předpovědi počasí, no tak pak je tady správně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pondělí horké a před přechodem studené fronty i bouřkové. Ráno by mělo být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, odpoledne a večer dorazí od západu místy přehánky nebo bouřky, některé zřejmě i silné. Teploty vystoupí na 33 až 36 a v bouřkách může vítr přechodně zesílit.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru. Pojedete krokem, je to na téměř 15 minut do omezení u sjezdu na letiště. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště začala regulace provozu v tunelech. K Ořechu počítejte s 15 minutami navíc. V ulici k Barandovu se před okruhem popojíždí od Kauflandu více než 10 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny. V Novopatské směrem na D8 se jede pomalu v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. V Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut, a na Nanuselském mostě do centra postojte také 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: písničkách se zpívá, co je to láska, je to láska, je to náročné, nebo lásko voníš deštěm, ale ta láska začíná u rande. Co to je?
1: Rande je to, že někdo má rád.
2: Protože se mají rádi a můžou jít i na svatbu.
3: Aby se poznali.
4: Můžou dát třeba kytičku, že jí má rád.
5: Když se někdo s někým miluje, že se tam dají kytičku a dej z pusu.
6: Jdou na rande a pak zaplatí a milují se a třeba se vezmou.
7: Rande je svatba. Třeba ten kluk nějaký holce koupí bombony a pak půjdou na to rande.
8: A nebo je může dát kluk nějaký namalovat.
9: A třeba může koupit i prstínek.
10: Třeba na rande si chodí na balkon.

Kněže Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zanedlouho půl, zprávy se Soňou Jindrovou, už ve studiu. Dobré ráno, mamí.
1: Hezké ráno.
0: Co pak děti dělají v tomto čase? Už se těší na školu?
1: Jsou na cestě, na týden táta. Takže táta týden.
0: Mama sama doma?
1: Ano.

0: jsme.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré ráno. S možným zrušením devátých tříd nesouhlasí víc než 60% lidí v Česku. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení deváté třídy základní školy mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale proti a změna se podle něj nechystá. Mezi Všetaty a Mělníkem aktuálně nejezdí vlaky kvůli poruše trakčního vedení. Omezení má podle webu Českých drah trvat do 9 hodin. Dnes pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Soud se k projednávání případu vrací po 2měsíční pauze. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Obžalované jsou dvě firmy a 6 lidí, mezi nimi někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Vinu odmítají. Autobusy na Nymburku budou od 1. září jezdit podle nových jízdních řádů. Například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku hodinu. Radnice taky přejmenuje celkem 9 zastávek. Fotbalisté Slávie porazili Pardubice 2-1 a jsou dál 100% v nové ligové sezóně, stejně jako Jablonec, který vyhrál 1-0 nad Slováckem, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a Artis Brno podlehl Sigmě Olomouc 1-2. A jaké nás čeká počasí? Pondělí bude nejprve slunečné, odpoledne a večer až oblačné, můžou se taky objevit přehaňky nebo bouřky, místy i silné a teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Asi největší problémy teď je chvilku po půl osmé na dálnici D4 nebo na čtyřce před Prahou.
3: Dobré ráno, hele, na té D4 u toho jíloviště to natvrdo teď zavřeli a přindávají tam normálně betony ve prostřed, takže to bude ještě delší. Teď jsem projel okolo a normálně to zavřeli oba dva pruhy a přindávají tam z nákladňáku prostě ty středový betony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my přendáme za chvíli ztracené věci z jedné hromádky na druhou.
0: Ano, přesně tak. Třeba paddleboard, nebo zubní otisk, nebo prsní implantát. I takové věci letos zapomněli cestující v pražské MHD. Chybějící předměty si můžou vyzvednout na pracovišti ztrát a nálezu hlavního města. No a jak dlouho je musí magistrát skladovat, tak to prozradíme už za chvíli.
2: Tak nějak přemýšlím, jak je to možné, že se ztratí prsní implantát.
0: I to je možné.
2: Pan doktor nebo nějaká žena. Těžko říct, ale za chvíli, kdo mimochodem ho postrádá, tak je tam k vyzvednutí.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7.39. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů víc než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích. Většinou jsou to tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli třeba mačetu nebo i hasící přístroj. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na Pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No, nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky a nebo doklady, peněženka.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba 1/3 z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hoffmann.
5: Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
2: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
5: Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
2: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Ve 7:45 Los del Rio a Macarena. Pojďme k počasí, Táňa Míková na druhé straně. Vítej u nás ve středních Čechách.
1: Krásné, v téhle chvíli polojasné, někde dokonce oblačné ráno. Ale musím říct, že ve středních Čechách nám neprší.
0: No, ale mohlo by, bude.
1: No tak odpoledne asi někde ano, větší šance je v té severovýchodní části než v jeho západní, ale uvidíme, jsou to přehánky a bouřky a ty si vybírají často i místa, která nejsou moc od sebe vzdálená, někde naprší, jinde nic.
0: Pojďme si říct přesně, jak to vidí meteorologové pro pondělí 10. srpna.
1: Tak já ještě poznamenám, že dnešní ranní teploty jsou většinou mezi 17 a 23 a máme takovou kuriozní situaci, že všechny ty extrémy se kumulují na Příbramsku, protože v Příbrami máme těch 23, zatímco v Rožmitále jenom o kousíček dál je 17 a všechny ostatní stanice se do tohohle rozpětí vejdou. No a co bude pokračovat dál? No bude se samozřejmě oteplovat. Dokonce během dopoledne se ty mraky budou ještě rozpouštět, ale odpoledne budou narůstat nové, takové ty, co jdou víc do výšky než do šířky. No a počítáme tedy s tím, že se přidají i přehánky nebo bouřky a ty bouřky můžou být ojediněle i silné. Maximální teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia a pokud jde o vítr, většinou bude slabý nebo mírný, většinou tak ze západních směrů, od jeho západu až po severozápad by se mohl pohybovat ten vítr. Rychlost, pokud nebude bouřka, do 25 km za hodinu, ale v bouřkách můžou být nárazy i daleko silnější, klidně 70-80 km. Za hodinu.
0: Když řekneme, že nás čeká teplotní sešup pro zítřejší den, tak bych byl trochu opatrný.
1: No, někteří říkají, co to bude za sešup, když bude pořád kolem 30, ale ono, jestli máme 36 nebo 31, ono to taky hraje svoji roli. Mně se aspoň při těch 31 dýchá přece jenom o trošičku líp. Takže každopádně to ochlazení bude o 6-7 stupňů Celsia, ale protože dnešní maxima čekáme až do 36, tak si představme, že pořád budeme zůstávat velice blízko tropických teplot.
0: To znamená, čeká nás v úterý zase jasná obloha.
1: Tak ještě v noci se může ojediněle vyskytnout nějaká přehánka, ta už by ale měla být slabší, neměly by to být i silné bouřky, které čekáme odpoledne a večer. Každopádně během odpoledne zítra bude výrazně ubývat oblačnosti, takže proces úplně obrácený než dnes bude se vyjasňovat a teploty maximálně řekněme do těch 31-32 stupňů Celsia.
0: Když se tak vzpomenu k tomu včerejšímu večeru, co jste hlásili v předpovědi počasí na tento týden, tak mám pocit, že to bude takové monotónní po zbytek týdne.
1: No, hlavně to počasí, protože teploty se trošičku střídat budou. On ten zítřek bude chladnější, pak půjdou teploty malinko vzhůru, ale co platí, že vlastně tenhle týden, kromě dneška, už asi moc nezaprší. A to někteří slyší určitě neradi, já osobně taky. Ale vypadá to tak, že tenhle týden bude dost suchý, kromě dnešních bouřek.
0: To sucho tedy, které máme, bude ještě hlubší. Máte aspoň něco v dáli tak nějak, že by bylo něco vlhkého, anebo vůbec?
1: Tak zatím na obzoru jsou přehánky, případně ještě i bouřky na příští týden. Ovšem, to je tak daleko, že u těch srážek bych na tuhle předpověď zatím nespoléhala. Tak to si řekneme v dalších dnech, Honzo.
0: Dobře, děkujeme pěkně. Dnes až 6:30, opatrně na sebe, dostatečné tekutiny do sebe dostat. No a odpoledne případné změny v počasí, co se přepočítá, stáně těší. Se.
1: Já taky, příjemný den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dobré ráno, na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště, je to na 10 minut. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, nejvíce se popojíždí mezi Lochkovem a Ořechem, zdržení přes 10 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta od Kauflandu na více než 10 minut, na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11 Krumyslové na téměř 20 minut. Na okruhu směrem na D10 je také kolona od D11 do Ucpané Novopatské a v Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stojí v levém pruhu porouchané auto. A kvůli tomu stojí kolona z Dolních Měcholub a je na 15 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem. Prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno. Od seriálu Ulice, přes film Báječná léta pod psa, až po kapelu Hamleti.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy. Každou neděli po 11. hodině.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
5: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
4: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
5: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
4: A o chvíli později přilétla 5.
5: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
4: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Pražští radní dnes začnou řešit opravu karlínských kasáren a počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno a teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se ještě letos chystá zvyšovat mzdy. Ukazují to data poradenské společnosti RSM z letošního června. Firmy v posledních dvou letech místo plošného zvyšování mezd volí spíš individuální odměňování. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla přes 50 tisíc korun. Pražští radní začnou připravovat rekonstrukci karlínských kasáren. Na dnešním zasedání by měli opravu zařadit do investičního programu města. Památkově chráněná pětipatrová budova kousek od Florence roky chátrá. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka z hnutí STAN by z ní mělo být moderní kulturní centrum.
2: Jedná se o projektovou přípravu toho hlavního objektu, který má město ve vlastnictví od roku 23. Dvůr a ty objekty na dvoře se budou řešit až v další fázi.
0: Řidiči ode dneška neprojedou mezi Zručí nad Sázavou a Trhovým Štěpánovem na Benešovsku. U Soutic totiž začnou dělníci připravovat demolici mostu. Samotná rekonstrukce začne zítra a potrvá minimálně jeden rok. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Nesměřice a Hulice, nákladní auta musí přes Bernardice a Čechtice. Pokračuje mluvčí Středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
3: Most je ve stupni stavebního stavu 5, tedy ve špatném, zatéká do něj a má vážné poškození předpínací výstuže. Proto jsme přistoupili k jeho demolici a výstavbě mostu nového. Ten bude mít moderní monolitickou železobetonovou konstrukci, bude navržen na běžnou životnost až 100 let. Sport.
0: Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1. Oba góly domácích dal útočník Chytil, který rozhodl v 80. minutě. Slávisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
4: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená. Počasí.
0: Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D4, Strakonice, Praha, tam trvá velmi nepříjemná situace a to kvůli výraznému omezení u jiloviště. Kolona od Řitky z 15. kilometru je skoro na hodinu. Na exitu 14 Řitka se ještě stále vyplácí sjíždět, byť náhradní trasa přes Klínec a Líšnici už je taky výrazně zaplněná. A čerstvá nehoda dvou aut v Říčanech na Černokostelecké, tak i tam velmi opatrně očekávejte kolony ve směru do hlavního města.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.

0: Si, Aleno, tak. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Má něco s jedním hánem, si senzační, takhle se bude hrát, zpívat. Taky tady bude óda na písaříka Martina.
1: Ano. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku. Ovšem ne tomu lidskému, ale zvířecímu. No a právě Martin Písařík bude mít už za chvíli spoustu zajímavostí.
0: No, taky se o něm říká, že je to dost velké zvíře, takže aby nám náhodou neusnul.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dneska je pondělí 10. srpna 2026. Hodiny ukazují 8.15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Táňa Míková přidá informace o tom, jak je a jak bude.
2: Dnešní ranní teploty jsou většinou mezi 17 a 23. A máme takovou kuriozní situaci, že všechny ty extrémy se kumulují na Příbramsku, protože v Příbrami máme těch 23, zatímco v Rožmitále jenom o kousíček dál je 17. A všechny ostatní stanice se do tohohle rozpětí vejdou. No a co bude pokračovat dál? No bude se samozřejmě oteplovat. Dokonce během dopoledne se ty mraky budou ještě rozpouštět, ale odpoledne budou narůstat nové, takové ty, co jdou víc do výšky než do šířky. Počítáme tedy s tím, že se přidají i přehánky nebo bouřky a ty bouřky můžou být ojediněle i silné. Maximální teploty mezi 33 a 36 stupni Celsia a pokud jde o vítr, většinou bude slabý nebo mírný, většinou tak ze západních směrů, od jihozápadu až po severozápad by se mohl pohybovat ten vítr. Rychlost, pokud nebude bouřka, do 25 km za hodinu, ale v bouřkách můžou být nárazy i daleko silnější, klidně 70-80 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, na D7 z Komutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete pomalu do omezení u letiště, je to na 10 minut, zesílil provoz i ve směru z Prahy, krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení 15 minut. V Evropské do Dejvic se popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku. V Brněnské na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice se na 5. kilometru srazila 4 auta. Stojí u středových svodidel a částečně blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech, zpomaluje se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, celkové zdržení je kolem 25 minut k Ořechu. V Černokostelecké do centra u odbočky na Štěrboholskou spojku stálo v levém pruhu porouchané auto, kvůli tomu stojí kolona z Dolních Měcholup a jen na 20 minut auto teď je odtáhli, začne se kolona postupně rozjíždět. A z Nuselského mostu se táhne fronta celou Legerovou až k hlavnímu nádraží a zdržíte se 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
5: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
4: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Život plne dál.

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Slyšel jsem správně, pít víno? No to ne, to máme taky suchý únor. Ale zase ne každý tomu úplně věří, že? Karle Šípe?
2: Že je to blbost. Je to normální kampaň, chápete? Toto nikdo nesleduje. Jako když někdo v únoru přestane pít, tak je to jeho věc. Kdo pil v lednu, tak pije v únoru, bude pít v březnu a tak dále. Nejsou statistiky, není jediný případ, že by v únoru klekla nějaká hospoda, že by lidi nechodili. Ne. Jenom si vemte, jak šíří kolem sebe radost lidi, kteří přijdou domů z hospody. Já jsem těch případů slyšel a četl několika. Vždycky to je setkání dvou světů, jo? Veselýho, když otevře dveře, tak vidí ten smutek, jo? A teďka krásný jsou těch lidí, co přijdou z hospody, ty vejmluvy, jo? To jsou básnický nápady. Jeden z tisíců vám řeknu, chlap šel z hospody a nejspíš si cestou promýšlel, co doma řekne. Přišel domů a rovnou mezi dveřma řekl manželce, hádej, co mám v kapse. Dám ti nápovědu. Začíná to písmenem F. Fialky? Ne. Flaška rumu. A teďka tě dám ještě jednu hádanku. Co si myslíš, že mám v druhý kapse? Zase nápověda. Začíná to písmenem E. O nevím. Ještě jednu. To je přesně radost. Ne?
3: Český rozhlas Střední Čechy.
1: 8:23, do 8:30, Petr Nať a Olivia Newton-John. Pěkné ráno.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: děláte?
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dobré ráno. Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají totiž výraznější srážky a teploty se navíc můžou stále šplhat až k 35 stupňům. Kvůli suchu je taky vyšší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnících a řekách. V Kolíně dnes začíná rekonstrukce Brankovické ulice. Dělníci v úseku mezi Lávkou přes Labe a atletickým stadionem opraví povrch vozovky a parkovacích míst. Práce budou hotové za 3 měsíce. Město za ně zaplatí 14,5 milionu korun. Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moct chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí. Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí. A ještě počasí, pondělí bude nejprve slunečné, odpoledne a večer až oblačné a můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. A nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Problémy na silnici nebo na dálnici D8 na výjezdu z Prahy, kdo jedete, pozor, 13. kilometr.
3: Zdravím vás, D8, Praha, směr Teplice, 13. kilometr, silničáři teď zavřeli levej pruh, takže se bude jezdit jenom pravým pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A půjdeme na procházku.
0: Ano, Český svaz ochránců přírody Vlašim připravuje 2 nové geotraily, tedy dálkové trasy zaměřené na horniny a geologii. Teď jsou sice v testovací fázi, ale kdybyste si chtěli už teď projít některou z trase, třeba pěšky nebo projet na kole, můžete, musíte se ale přihlásit na ČSOP Vlašim. No a další informace přidáme za chvíli.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: dne 8.39, aktuální čas. Česko bude mít dva nové geotraily, neboli turistické naučné trasy zaměřené na geologii nebo horniny. Dálkové stezky připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim. První z nich, takzvanou Blanickou brázdu, chtějí zpřístupnit ještě letos. Už teď si ale můžou dobrovolníci otestovat.
1: Máme už někoho na tu první etapu?
2: Už máme nějaký zájemce, hlavně teda cyklisty a chodce. Zájemci jsou, no.
1: Předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Vlašim Kateřina Červenková teď diskutuje s kolegyní o novém projektu Geotrail Blanickou brázdou. A my, když se podíváme tady na tu brázdu na té mapce, tak ona přechází vlastně ze Středočeského kraje až do Jihočeského.
2: Přesně tak, skoro celý Jihočeský kraj projde, je dlouhá 280 kilometrů.
1: Kdo se bude chtít pak zapojit, kdo se to bude chtít projít, projet, tak jak to bude fungovat?
2: Mapka bude virtuální, budu si ji moc stáhnout do mobilu. A k tomu bude web geotraily.cz.
1: Michaela Fuller, která tady pracuje na přípravě tady toho nového projektu. Teď je to tady tak, že trasa je naznačená, připravená, ale vy chcete zpětnou vazbu od lidí.
2: Ano, je to přesně tak. Byla teda projita mými kolegy, ale je potřeba, aby to otestoval i někdo zvenčí a nějak nezaujatým okem to taky zhodnotil. I teďka v rámci organizace té trasy dáváme dohromady seznam jednotlivých spřátelených míst na uzlech té trasy a 90% lidí, kterým telefonuju, jestli by měli zájem tam třeba poskytnout zázemí nebo nějakou službu pro ty poutníky, tak jsou nadšení, takže z toho máme velkou radost.
1: A abychom si kousek té podblanické brázdy prošli, tak jsem se vydala do terénu s geologem Českého svazu ochránců přírody Vlašim Michalem Neklem.
3: Nacházíme se na kopci, který se jmenuje Hříva. Vychází tady na povrch veliká křemená žíla, která právě vyplňuje jeden ze zlomů Blanické brázdy.
1: A já jsem slyšela, že vy jste procházel velkou část celé té brázdy.
3: Prochodili jsme brázdu celou.
1: Kde se vám nejvíc líbilo?
3: Opuštěný lom v Klučově, kde vychází na povrch takzvaná Bulánská brekcie.
1: A geotrail Moldanubickým plutonem je podle Michala Nekla neméně zajímavý. Bude mít kolem 200 kilometrů a lidé se na něj budou moci vydat příští rok. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: pondělí horké a před přechodem studené fronty i bouřkové teploty vystoupí na 33 až 36. Ten vítr může přechodně zesílit. Přehánky, bouřky, někde i silné, no držte se. Jinak výhled počasí má pro nás Táňa Míková. Jak to vypadá?
1: Počasí ve středních Čechách.
2: No, někteří říkají, co to bude zase šup, když bude pořád kolem 30, ale ono, jestli máme 36 nebo 31, ono to taky hraje svoji roli. Mně se aspoň při těch 31 dýchá přece jenom o trošičku líp. Takže každopádně to ochlazení bude o 6-7 stupňů Celsia, ale protože dnešní maxima čekáme až do 36, tak si představme, že pořád budeme zůstávat velice blízko tropických teplot. Tak ještě v noci se může ojediněle vyskytnout nějaká přehánka, ta už by ale měla být slabší, neměly by to být ty silné bouřky, které čekáme odpoledne a večer. Každopádně během odpoledne zítra bude výrazně ubývat oblačnosti, takže proces úplně obrácený než dnes bude se vyjasňovat a teploty maximálně řekněme do těch 31-32 stupňů Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na D7 z Chomutova do Prahy zase zjezdem na středokluky. Ze 4. kilometru pojedete v koloně do omezení u letiště. Je to na 10 minut. Popojíždí se i v opačném směru. Krokem se jede od nájezdu z Evropské, zdržení 15 minut. Na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem od D5 i od Lochkova na 15 minut. Na jižní spojce se před Barandovským mostem srazilo nákladní a osobní auto. U sjezdu do Modřanské blokují pravý pruh. Kolona začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje dál i za místem nehody až do Dobříšské. V Brněnské na příjezdu do Prahy podá jedna za sjezdem na Průhonice na 5. kilometru, řeší srážku 4 aut v levém pruhu, je tam krátká kolona. V Evropské do Dejvice popojíždí z Dědiny na Divokou Šárku a v Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Ďáblice do omezení ve Kbelské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 8.48. Nejvyšší čas se tady odklidit. Přivítat Ivetu Chlumskou provede vás středočeským dopolednem dneska při pondělí 10. srpna. Honza Macon přeje skvělý den. Zítra naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na hradě Český Šternberg mají o prázdninách otevřeno každý den. Vedle prohlídek historických interiérů můžete vystoupat na vyhlídkovou věž Hladomornu nebo se s dětmi vydat na speciální rodinnou prohlídku Poznej rodové sídlo Šternbergů. Od úterý do neděle jsou prohlídky mezi 9. a 18. hodinou, v pondělí je hradní brána otevřena od 10 do 16. Poznejte příběhy lidických rodin jinak než při běžné prohlídce. Památník Lidice připravil pro děti i dospělé badatelské karty, které vás provedou osudy 4 rodin ze Starých Lidic a přiblíží vám jejich život před i po tragických událostech 10. června 1942. Karty jsou zdarma a promění návštěvu muzea v pátrání po skutečných lidských příbězích. Muzeum i galerie v Lidicích jsou otevřeny denně mezi 9. a 17. hodinou, stejně jako zdejší rodinný dům číslo popisné 116, kde najdete expozici s názvem Stavíme nové Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. V Masarykově kulturním domě v Mělníku si nenechte ujít koncert velkého dechového orchestru Mělník. Vystoupení slavnostně zahájí letní program Mekuc v létě nespí a nabídne slavnostní zvuk mohutného hudebního tělesa pod vedením Václava Jakubce. Zazní skladby českých autorů a ohromí vás zlatý lesk i zvuk dechových nástrojů. Koncert začne v 15 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergesová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Na pražském Albertově pokračuje stavba nového biocentra. Univerzita Karlova pro něj hledá ředitele. A počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno. Teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 až 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Vinu odmítají. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
3: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
4: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
3: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Poděbradská radnice nechá nasvítit sochu Jiřího z Poděbrad na náměstí. Reflektory umístí tak, aby se silueta jezdce odrážela na některých okolních budovách. Připomenou si tím z té 30. výročí odhalení díla, říká mluvčí města Klára Zubíková.
5: V pátek 14. a v sobotu 15. srpna si od 8:30 večer do 5. hodiny radí můžete prohlédnout slavnostně osvětlenou jezdeckou sochu, která je dominantou hlavního náměstí. A jejímž autorem je Bohuslav Šnirch. Sport.
2: Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu.
1: Počasí.
2: Dnes bude nejprve jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy od Příbramy se výrazně brzdí u sjezdu na Řitku na 14. kilometru. K omezení u Jiloviště pojedete víc než půl hodiny. Náhradní trasa přes Klínec a Líšnici je taky plná. Plná je na příjezdu do Prahy i dálnice D7 od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z opačné strany se brzdí už na okruhu před odbočkou do Evropské, i tam se zdržíte půl hodiny. A problémy jsou na jižní spojce, kousek před Barandovským mostem. Tam blokuje pravý pruh nehoda nákladního a osobního auta. Fronta začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje až k Mrázovce. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A startuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: A se mnou krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
6: A úspěšný start do nového pracovního týdne. Ti z vás, kteří čerpají zaslouženou dovolenou, tak si ji užívejte, počasí máte ideální. No a nezapomeňte, už jen 3 týdny, tedy do 28. srpna, pro vás máme vždy ve 9:45 speciální soutěžní pořad Zámecké léto, ve kterém se věnujeme vždy jednomu zámku v České republice, o kterém se dozvíte spoustu zajímavých informací. Pak si samozřejmě můžete zasoutěžit o zámecký cestovatelský balíček, v něm sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A krom toho ještě každý pátek z těch týdenních výherců vylosujeme jednoho, kdo získá soukromou prohlídku zámku v

Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Tak i dnes vám budu držet palce a Pavel Kudrna se na vás těší. A v reportáži Jolany Novákové zamíříme do Dolního Bousova na Mladoboleslavsku. Tamní rodák Zdeněk Plišinger vydává občasník. No a my se dozvíme, o čem v něm píše a které koníčky má Plišinger v magazínu Zúročí. Takže počkejte si na podrobnosti a krásný den.

0: Bryan Adams nám dospíval 15 minut po 9. hodině. Tak ještě jednou vítejte při poslechu našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Za celý tým, který ho připravuje, jsme rádi, že jste s námi. No, někdo se v seniorském věku věnuje vnoučatům, jiný četbě, zahrádce, cestování, každý zkrátka tomu, co mu zdraví, příležitost a v neposlední řadě i finance dovolí. A někdo zúročí všechny své koníčky z mládí, zkušenosti s výpočetní technikou, která byla jeho povoláním, a pustí se do vydávání magazínu. Přesně tak to udělal Zdeněk Plešinger z Dolního Bousova, kterého navštívila naše reportérka Jolana Nováková.
1: Rodák z Dolního Bousova Zdeněk Plešinger už několik let vydává místní občasník, i když ten název vlastně už nesedí, protože ten váš zpravodaj vychází poslední dobou pravidelně jednou měsíčně.
2: Původní název byl kulturní občasník, takže to bylo o akcích, které tady dělají různé spolky. Dneska už vlastně ho jenom prakticky sestavuju, protože ty spolky si tam ty články dávají sami.
1: Aha, takže vy jste otcem myšlenky, který dokázal rozdělit práci hezky mezi ostatní. Do občasníku přispíváte i fotkami. Vím, že rád fotíte už od dětství. No a básničkami, které píšete?
2: Každý číslo začíná básničkou, jak to kdysi dělal Čapek a Eduard Bass. A mě to nějaká napadlo a tak jsem si myslel osobu, která to píše, a pod jeho jménem to vychází.
1: Takže básničky píšete vy, ale pod jménem Václav Klenický.
2: No, protože jsem druhým jménem pokřtěný Václav a tady protéká říška Klenice. A kamarádka mi říká, když jsem mohl Vrchlický jmenovat podle Vrchlice, tak Klenický podle Klenice. Tak jsem to spojil tenkrát.
1: No a jaký rozsah má ten váš občasník? Měsíčník občasník,
2: no teď jsem měl snad 11 nebo 12 stránek a ještě bych se mohl pochlubit, protože je několik význačných lidí, kteří si to odebírají. A jsou to lidi, kteří mají nějaký vztah s Dolním Bousovem. Teď v poslední době tam přibyla třeba Silva Daníčková, jestli vám to něco říká. Viděla jste film Florence 1330? Tak tam hrála Barboru Jandovou. V 57. roce, no.
1: A občasník, ten posíláte na spousty adres?
2: No, já jsem to počítal asi před měsícem, tak to bylo 170 adres. Z toho některé jsou i do zahraničí. No, nejdál do Kalifornie.
1: Není to tištěná forma?
2: Není to tištěná, je to ve formátu PDF.
1: A ještě se vrátím k vašemu koníčku, k fotografování. Máte taky schované fotky z kdysi dávna, když jste fotil?
2: No, mám. A dokonce jsem je i digitalizoval, takže je mám i v digitální podobě.
1: No a jste spokojený s tou kvalitou, nebo jste pokročil hodně, hodně dopředu od té doby?
2: No, nemyslím, jestli já jsem pokročil, ale ta technika určitě.
1: To máte pravdu. Dnes už fotí v podstatě každý a cokoliv. Stačí vzít do ruky mobil. My jsme se sešli taky na jednom fotogenickém místě u amfiteátru v zahradě bývalé fary. Se Zdeňkem Plešingerem jsme si povídali o magazínu Občasník a z Dolního Bousova vás srdečně zdraví Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A Jolana taky fotila, takže já dodám, že reportáž, článek a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. A prozradíme podrobnosti už za chvíli. Teď přidáme příjemnou muziku, aby vám bylo s námi při pondělku fajn. Black Milk a Modrej dým.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Víte, že velhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Korn z písní Chci tě mít. No a my máme za půl minuty půl desáté. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Dotázaní se neshodli na tom, zda změna povede k úsporám ve státním rozpočtu, říká Vojtěch Dufek.
5: U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané, kdy 40% dotázaných souhlasí, 42% lidí nesouhlasí a 18% lidí uvádí, že neví.
2: Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: 9:45 se blíží, jak už jsem říkala, už jen 3 týdny, tedy do 28. srpna pro vás máme právě vždy ve 9:45 speciální soutěžní pořad Zámecké léto. Ani dnešek tedy nebude výjimkou, za soutěžit si můžete o cestovatelský balíček, obsahuje sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh a taky se zařadit do toho pátečního většího losování o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Pavel Kudrna prozradí podrobnosti už za chvíli a já držím palce.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám, dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, to mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí. Kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
1: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4 100.
0: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Až o 5 stupňů snížit teplotu mají stavební úpravy domova seniorů v Sedlčanech. Za víc než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Výrazně pomoci mají taky nová okna, říká jednatel stavební firmy EMH stavební Martin Heisler.
4: Jsou to tříkomorový plastový okna s trojsklem a speciální fólií proti slunečnímu záření. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
3: Stavbaři uzavřou v Mladé Boleslavi část cyklostezky Greenway Jizera. Omezení začne platit od zítřka a skončí ve čtvrtek. Důvodem je oprava havárie podzemního požárního hydrantu, který musí dělníci vyměnit. Cyklisté to můžou objet přes Ptáckou ulici a na trasu se vrátit ulicí u Jizery.
5: Sport.
3: Koulaře Tomáše Staňka čeká v Birminghamu v úvodním dni mistrovství Evropy v atletice, kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
6: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Se nás pletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obě dva, jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
5: Počasí.
3: Pondělí je většinou slunečné, odpoledne a večer čekáme přechodně až oblačno, můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a podobně bude i zítra, akorát teploty budou nižší 25 až 28, v noci klesnou na 17 až 14.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy od Příbrami se situace nemění. Kolona je od sjezdu na Řitku na 14. kilometru a sune se víc než půl hodiny k omezení u Jíloviště na 9. kilometru. D7 taky na příjezdu do Prahy zůstává zaplněná už jen od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru, zdržení asi 10 minut. A pozor, v Kralupech nad Vltavou v Gagarinově ulici srazilo osobní auto chodce. Zasahují tam záchranáři. S Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: A já vám stále přeji krásné pondělí.
5: Středočeské dopoledne.
7: Jestli doma pěstujete opuncii, tak děláte dobře. Proč, to vám prozradí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Velké sklady na zdravotnický materiál a prostorný archív lékařské dokumentace. Pracovníci kolínské nemocnice se stěhují do nového pavilonu. Co všechno tam najdou, si povíme za chvíli. No a přidáme příjemnou muziku Pavla Bobka, Helenu Vondráčkovou, kapelu Olympic. Tak co si přát víc? Samozřejmě mějte moc hezký den.

0: 15 minut po desáté máme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak už tu zaznělo, kolínská nemocnice má nové sklady, prostor pro IT oddělení i archív zdravotnické dokumentace. Pracovníci a jejich oddělení se do pavilonu S postupně teď stěhují. Stavba nové budovy a propojení s areálem nemocnice trvala 2 roky.
1: Do nového prostoru v pavilonu S museli pracovnice archivu spolu se stěhovací firmou přesunout tisíce šanonů lékařské dokumentace.
2: To stěhování probíhalo 2x, takže to vlastně v celku trvalo skoro 10 dní.
1: Říká jedna z archivářek Zdeňka Vlachovská. Podle zákona musí chorobopisy uchovávat 40 let. Najdou se tu ale i starší složky.
2: Tady jsou nejstarší, ještě možná předválečné operační knihy a potom prostě chorobopisy 100 leté.
1: Archiváři teď musí ještě dokumenty uspořádat. Vyhrazené jsou na ně 3 prostorné místnosti s vysokými kovovými regály.
2: Předtím jsme měli prostory po oddělení nějakém, nebylo to úplně ono. Tady máme techniku na vyhledávání, nemusíme líst po štaflích. Je to nové, čisté, máme dobré zázemí.
1: Dodává Zdeňka Vlachovská. Kromě archivu umístilo vedení nemocnice do nových prostor i další klíčovou infrastrukturu, říká její ředitel Petr Chudomel.
3: Další patro je autonomní oddělení IT, jehož význam neustále narůstá a v souvislosti s tím ohrožením kyberbezpečnosti to považujeme za velmi dobré řešení.
1: V přízemí jsou sklady zdravotnického materiálu, oblečení pro zaměstnance, dezinfekčních prostředků a dalších pomůcek.
3: S tím, že se naskladňuje vlastně zvenku areálu nemocnice a vyskladňuje se přímo do areálu nemocnice, v tom vidíme benefit, že vlastně ta velká auta, která zaváží materiálem, tak nebudou vyjíždět do areálu.
1: Oceňuje ředitel Chudomel. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve vlastnictví kraje bez centralizovaných skladů.
4: Skladací prostory tady byly, ale byly v pronajmutých zapůjčených unimobuňkách nebo ve sklepních prostorech jednotlivých pavilonů. Ty skladové prostory, byť to není zdravotnický provoz jako takový, tak ale ukazuje, že je nezbytně nutný mít právě takové zázemí.
1: Za nový pavilon zaplatila nemocnice téměř 140 milionů korun. Na polovinu ceny dostali dotaci od Středočeského kraje. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Dnešní babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus, dají se z něj připravovat třeba saláty i čaje. Podrobnosti pro nás bude mít Jarka Vykoupilová už za chvíli.
6: Zas si tak smutná, kdo se má

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Malování a divokej byl na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď Jarka Vykoupilová a zve nás na čaj z Opuncie.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Teď vám posíláme vítr do plachet s Markem Ztraceným a za chvíli se podíváme do kalendáře a zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: prázdninám Raduza a Vaby Daněk opěvovali Loch Lomond. Co říkáte? Máme 10:45. Dívám se do kalendáře, je tam jméno Vavřinec. Má latinský původ, vyvinulo se z latinského slova laurus s významem vavřín, tedy přeneseně vavřínem, ověnčený nebo vítězný. No a přesně tak se tedy vykládá i jméno Vavřinec. Tak mým všem gratulujeme. Spisovatel a prozaik Vladimír Páral slaví narozeniny, taky herečka a moderátorka Jana Havrdová nebo herec Krištof Nohýnek. A další události s dnešním datem připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. se blíží, bude tu za 12 minut a zprávy pro vás chystá Soňa Jindrová. Před 3 lety to byla ještě ruina a dneska je z ní neobjevený turistický skvost. Takhle se dá asi ve stručnosti popsat huť Barbora v Jincích na okraji Brd. Sadím se, že byste nečekali, jak se dá vyšperkovat městské muzeum v obci. A my vám to prozradíme, když zůstanete s námi hned po 11. Hezký den všem.

Protože Středočeský kraj je největším krajem v České republice, má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Odpolední teploty v týdnu znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám. V pražských Storůlkách prasklo při tlakové zkoušce vodovodní potrubí. Jeden člověk zemřel, další dva jsou zranění. Počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno. Teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat až na 36 stupňů. Večer přejde přes Česko od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo

0: Si na Nymbursku budou od 1. září jezdit podle nových jízdních řádů, například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra. Nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak hodinu. Radnice taky přejmenuje 9 zastávek ve městě, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
1: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
0: Arboristé ode dneška ošetřují stromy na Husově náměstí ve Vlašimi na Benešovsku. Odbornou péči potřebují hlavně vzrostlé platany. Zásah má přispět ke zlepšení zdravotního stavu stromů a bezpečnosti lidí.
2: Práce na Husově náměstí potrvají 2 dny, pak se arboristé přesunou na hřbitovo v Domaší. Někde je potřeba ošetřit vzrostlé lípy. Během prací budou hroby zakryté plachtami a případně bude dočasně přemístěna výzdoba hrobů. Součástí projektu obnovy zeleně je i výsadba nových stromů. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van der Zandchulpa porazil ve 2 setech a čeká ho Američan Shelton. Počasí. Pondělí je většinou slunečné, odpoledne a večer čekáme přechodně až oblačno, můžou se taky objevit přehaňky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a podobně bude i zítra, akorát teploty budou nižší 25 až 28, v noci klesnou na 17 až 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Stále počítejte se zdržením na příjezdu do Prahy po dálnici D4 od Příbramy. Aktuálně se brzdí za Řitkou zhruba na 12. kilometru. 20 minut budete popojíždět k omezení u Jíloviště na 9. kilometru. A v Praze na okruhu směrem z dálnice D1 k letišti stále regulují provoz v obou tunelech. První část kolony začíná za Jesenicí. Na okruhu naberete zhruba 20 minut. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy v pořádku dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A pokračuje středočeské dopoledne u mikrofonu Iveta Chlumská.
4: A stále přeji hezký den a jsem ráda, že jste na našich vlnách.
3: Středočeské dopoledne.
4: Nesklameme příjemnou muzikou ani v této hodině. Eva Farná, taky Sandra, Karel Zich, Eláni a další. Pedalboard, zubní otisk nebo prsní implantát. To leto zapomněli cestující v pražské hromadné dopravě. Podrobnosti si povíme v této hodině. A před 3 lety to byla ještě ruina a dneska je z ní neobjevený turistický skvost. Takhle se dá právě ve stručnosti popsat huť Barbora Vincích na okraji Brd. A já se vsadím, že byste nečekali, že se dá vyšperkovat městské muzeum v obci, která má pouhých 2,5 tisíce obyvatel. Za chvíli vás tam vezmeme.

0: Tak to byla Sandra, taky přispěla do našeho pondělního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s datem 10. srpna. V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byly hodně troufalí, když se rozhodli zrekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina. Dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce vyšla na 70 milionů korun.
1: No, je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
2: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
1: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
2: Takže vás je třeba objevit.
1: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
2: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
1: Ano, ano.
3: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
4: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
2: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
4: Tady to vydržíme, ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
1: Jasně. No. A jak se vám to tady líbí?
4: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
2: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
4: Tomu věřím, no.
2: Je to tady poznat.
4: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
2: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti.
1: No, to je.
2: Je to kamenná stavba, takže dole je chládek.
1: Jo.
2: Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
1: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo. No tak. Já doufám, že jo, pojďte dolů, tady starší.
2: Tady máte vystaveno dělový, to, co se tady vyrábělo.
1: Ano, ano.
2: Třeba dělové koule dělové z roku 1825.
1: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
2: Forma na bábovku.
1: Formy na bábovku.
2: Kolik má kilo taková forma?
1: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
2: Taky proto potřebujete na to pořádnou pec.
1: Ano.
2: To se doma asi použít dneska nedá.
1: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
2: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
1: Po babičce.
2: Ne v muzeu.
1: Po babičce, ne. Po babičce.
2: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
1: Ano.
2: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
1: Přesně.
2: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
1: Úniková hra táhne a...
2: Takže to je hornická úniková hra.
1: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
2: Takže to je hutnická úniková hra.
1: Tak trochu hutnická. Ano.
2: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
1: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
2: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Možná vám to přijde úsměvné, ale děje se to. Pedalboard, zubní otisk nebo prsní implantát. To letos zapomněli cestující v pražské hromadné dopravě. Chybějící předměty si lidé můžou vyzvednout na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Jak dlouho je musí magistrát skladovat, tak to se dozvíte za chvíli.

Pavla Vítka. Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem, prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno, od seriálu Ulice, přes film Báječná léta pod psa, až po kapelu Hamleti. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy, každou neděli po 11. hodině.

0: Michal Tučný z písní Abych tu žil na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My jsme rádi, že žijete s námi. Máme 11:30, no a teď se přesuneme do nějaké té hromadné dopravy, protože pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé zapomínají v dopravních prostředcích, většinou to jsou tašky, peněženky, klíče, ale taky mobilní telefony. Letos ovšem pracovníci našli třeba mačetu nebo hasicí přístroj. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji.
1: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní. Dneska hodně jezdím s malou, tak ta už nechala v tramvaji nějaký kousátko.
2: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
3: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
2: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
4: No, slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky, anebo doklady, peněženka, ale většinou vybraná od zlodějů, no, že ty to ukradnou, vyberou prachy nebo doklady a zahodí někam za sedadla.
2: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba třetinu z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Jedná se o prodej souboru nalezených věcí, nikoli však o jednotlivé předměty. Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
2: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
5: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
2: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak než vystoupíte z metra nebo z tramvaje, raději se podívejte kolem sebe, jestli jste tam něco nezapomněli. Ani my nezapomeneme pozvat vás kam si, aby jsme vám poradili, jak naložit s volným časem.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tak jste to slyšeli, co všechno dokáže zmáknout Lešek Semelka jednou větou. Tak já to zkusím taky. Hrad Český Šternberg, památník Lidice nebo Masarykův kulturní dům Mělníku vás zvou na návštěvu. No, tak to jsou dvě věty. Podrobnosti přidá Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Na hradě Český Šternberg mají o prázdninách otevřeno každý den. Vedle prohlídek historických interiérů můžete vystoupat na vyhlídkovou věž Hladomornu nebo se s dětmi vydat na speciální rodinnou prohlídku Poznej rodové sídlo Šternbergů. Od úterý do neděle jsou prohlídky mezi 9 a 18 hodinou, v pondělí je hradní brána otevřena od 10 do 16. Poznejte příběhy lidických rodin jinak než při běžné prohlídce. Památník Lidice připravil pro děti i dospělé badatelské karty, které vás provedou osudy 4 rodin ze Starých Lidic a přiblíží vám jejich život před i po tragických událostech 10. června 1942. Karty jsou zdarma a promění návštěvu muzea v pátrání po skutečných lidských příbězích. Muzeum i galerie v Lidicích jsou otevřeny denně mezi 9. a 17. hodinou, stejně jako zdejší rodinný dům číslo popisné 116, kde najdete expozici s názvem Stavíme nové Lidice, věnovanou výstavbě nových Lidic, jejich architektuře, bytové kultuře a každodennímu životu. V Masarykově kulturním domě v Mělníku si nenechte ujít koncert velkého dechového orchestru Mělník. Vystoupení slavnostně zahájí letní program Mekuc v létě nespí a nabídne slavnostní zvuk mohutného hudebního tělesa pod vedením Václava Jakubce. Zazní skladby českých autorů a ohromí vás zlatý lesk i zvuk dechových nástrojů. Koncert začne v 15 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Dvanáctá hodina se blíží, bude tu za 13 minut a polední zprávy pro vás chystá Soňa Jindrová. Po 12. chystáme hodinu příjemné muziky, jako vždycky, a k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je vám plně k dispozici, přijímá vaše SMSky, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo můžete napsat elektronicky, k tomu využijte náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a příjemný poslech.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. Při tlakové zkoušce potrubí v pražských Stodůlkách zemřel muž a počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno, teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré poledne. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky. V otevřeném dopise kritici zmiňují, že dokument připravil rezort kultury netransparentně a bez diskuze s odbornou veřejností.
3: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna.

0: společně s třetím poraněným. Ten utrpěl naštěstí pouze lehké poranění, byl mimo ohrožení života.
1: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, potrubí prasklo v podzemí. Policejní mluvčí Eva Kropáčová dodala, že kriminalisté na místě zjišťují příčinu. Od září začnou základním školám na Voticku pomáhat noví školní konzultanti. Zájemci se můžou přihlásit do této soboty, tedy do 15. srpna, nadačnímu fondu Edu Změna. Právě ten další pobočku Centra podpory vzdělávání zřizuje. V příštím školním roce podpoří organizace po celém Česku 8 regionů víc než 10 miliony korun. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala téměř 21 stupňů. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří.
2: Počasí.
1: Pondělí je většinou slunečné, odpoledne a večer čekáme přechodně až oblačno a můžou se taky objevit přehánky nebo bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, podobně bude i zítra, akorát teploty budou nižší 25 až 28 a v noci klesnou na 18 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy od Příbramy před omezením u Jíloviště se kolona krátí. Teď se brzdí na 11. kilometru, zdržení asi 10 minut. A pozor, na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti se v Lochkovském tunelu srazily v pravém pruhu dva kamiony. Na místě je policie a v tunelech regulují provoz. Tak jeďte opatrně a s Českým rozhlasem Střední Čechy šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začínají písničky se vzkazem, u mikrofonu Iveta Chlumská.
3: A přeji vám krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
3: Ano, hodina příjemné muziky je připravená, stačí k tomu dodat vaše vzkazy a vy je můžete posílat do naší SMS brány. Pište ve tvaru STC Mezera váš text, odesílejte na číslo 90 011 04. A nebo mi můžete napsat elektronicky přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak jdeme na to.
2: Písničky se vzkazem.

kapela Mandraže, Šrouby a Matice na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu první, je velmi stručný, jasný, ale výstižný. Pro Amálku k narozeninám písničku posílá Lea. Tak já doplním, že Amálce přejeme všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Písničky se vzkazem.
1: Co mi píšete dál do písniček se vzkazem? Příjemný celý týden přejeme i Ivetovám i všem posluchačům. Dnešní písnička ať potěší Jindřišku, Aničku, Světlanku, Libušku z Vendy a Věrušky z Čachovic, Hradčan. Děvčata, ať vám celý týden dá to nejkrásnější. Zdraví, úsměv a milá slova. To vám od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
2: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
1: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A stále jsou tu písničky a vaše vzkazy. Děláme vám příjemnou společnost vždy v poledne, každý všední den. No a teď 3 minuty před 00:30 mi píšete. Klidné pondělí vám do studia i všem posluchačům. Dnes prosím o píseň k narozeninám s přáním hlavně zdraví, lásky, štěstí Aničce do Úpice. Ať si narozeniny užije, napsala Veronika z Rakovníka. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

Dala jsem lásku, říkám, zpívala Věra Martinová. My si dáme hned další písničku a váš vzkaz k tomu. Zdraví vás Maruška z Krásné Vysočiny, posílám pozdrav Pečinkovým, Světle, taky Janičkám, Haničce, Aničkám a Procházkovým. No a pro ochlazení je dobrý vychlazený meloun, tak si ho dopřejte.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, a stále vám i 5,5 minuty po půl jedné hrajeme písničky, posílám další vzkaz, zdravím vás Iveto a písničku pro radost posílám Stáně s Alčou, Hance s Jiřinkou, všem Maruškám a Zdeňkovi, taky Veronice a Vendulce. Napsala Anička z Kutné Hory. Všem hezký den.

Nejkrásnější déšť nám opěvoval Petr Rezek. My se ho ale asi nedočkáme, budeme ta vedra muset vydržet. Píšete mi, dobrý den Iveto, vám i posluchačům přeji méně vyhřátý týden všem dříve narozeným, nemocným a osamělým. To přeje babi Jarka z Kladna. My si to přejeme také a vy všichni se opatrujte.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Písničky se vzkazem.
1: Minutu máme po 1:15. Píšete mi dál, zahrajte pro Nikolase. Přeju mu hodně štěstí do nového školního roku, napsal Jakub. A myslím, že škola ještě daleko, ale přesto užívejte prázdnin.

No tak dáme ještě poslední vzkaz a píseň k tomu. Nadě hezký den a šťastný návrat domů přeje Janek.

No nenechte se zmást, Marcelou Holanovou opěvovala ráno, ale my tu máme odpoledne za 8 minut 13. hodina. Uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Soňa Jindrová. A dnešním hostem Oskara Hesse bude po 13. emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Já vám přeji krásné pondělí, opatrujte se, zítra naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí. Nejhorší byl uplynulý víkend. Pražany čeká od zítřka další tramvajová výluka, tentokrát mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. A počasí většinou bude slunečno, odpoledne a večer až oblačno, teploty do 36 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré odpoledne. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
6: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
5: Mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem v Praze nepojedou od zítřka tramvaje. Dělníci tam budou opravovat trať. Omezení se dotkne 5 linek a potrvá až do konce srpna. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu. Podrobnosti jsou na webu pit.cz. Poděbrady nechají speciálně nasvítit sochu Jiřího z Poděbrad na náměstí. Silueta jezdce se bude odrážet na některých okolních budovách. Kolem jdoucí to uvidí už tento týden. Lázeňské město si tak připomene z té 30. výročí odhalení díla, říká mluvčí města Klára Zubíková.
7: V pátek 14. a v sobotu 15. srpna si od 8:30 večer do 5. hodiny raní můžete prohlédnout slavnostně osvětlenou jezdeckou sochu, která je dominantou hlavního náměstí a jejímž autorem je Bohuslav Schnyr.
5: Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala berlínská policie. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru.

0: Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se pohybují silničáři a sekají trávu u Krajnice. Počítejte s nimi mezi sjezdy 49 Psáře a 56 Soutice. Ještě předtím na kilometru 27 stojí u Krajnice osobní porouchané auto. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu opatrně na kilometru 34. Na úrovni Vrbové Lhoty stojí porouchané nákladní auto a v Praze počítejte s omezením v Liberecké, stala se tam dopravní nehoda, je to ve směru do centra. S Českým rozhlasem Střední Čechy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského.

0: vězeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
1: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
0: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
1: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku, a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
0: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
1: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
0: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
1: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý, a to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
0: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
1: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
0: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
1: No my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
0: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
1: Já si to
0: neděje.
1: Nepamatuju.
0: Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
1: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
0: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
1: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš výmiríč.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě jako důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupí a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, že, nebo byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v kraji se letos v červenci proti červnu mírně zvýšila. Bakov nad Jizerou chce i příští rok požádat o dotaci na opravy zříceniny zámku Zvířetice. A dnešní počasí zpočátku ještě polojasno, později až oblačno, k tomu ojediněle přehánky i bouřky. Maxima před frontou ještě kolem 35 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Nezaměstnanost v celém středočeském kraji se v červenci proti červnu zvýšila o 0,2% bodu na 4,2%. Práci hledalo přes 42 tisíc lidí. Loni v červenci to bylo zhruba o 5 tisíc méně, říká ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
2: Během prvního prázdninového měsíce našlo ve středočeském kraji s podporou Úřadu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli nové pracovní uplatnění 2871 klientů, což potvrzuje pokračující pozitivní vývoj na regionálním trhu práce.
0: Opravy zříceniny zámku Zvířetice u Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku budou pokračovat i v příštím roce a radnice opět požádá stát o dotaci. Statici musí například zajistit část obvodových zdí. Letos za záchranné práce město zaplatilo přes 1,5 milionu korun. Technici opravují i západní renesanční palác, říká historik umění Martin Šanda.
3: Přízemí byly kočárové kolny a zůstala tam ta kuchyně, kterou navíc rozšířili na dvojnásobek. Pod kuchyní byl sklep, aby bylo kam ukládat ty potraviny. Vzniklo tady schodiště, nad tou kuchyní měl vzniknout veliký parádní sál a pak tady vznikly dva apartmány.
0: Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval v kanceláři v ulici Karolíny Světlé na Starém městě více než 3000 ztracených předmětů. Z toho se přes 320 dostalo zpět ke svým majitelům. Počet nálezů je přitom podobný jako ve stejném období loni. Nejčastěji lidé své věci zapomínají ve vozidlech městské hromadné dopravy a kromě tašek, peněženek a mobilních telefonů to bývají často i kuriozity. Upřesní mluvčí metropole Vít Hofman.
4: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj Konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
0: A nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabídnout k prodeji. Sport. České plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postupují na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková skončila 6.
1: Počasí.
0: Předvečerní studenou frontou nás čeká v regionu horké a také dusné odpoledne. Zpočátku čekáme polojasné.

0: České odpoledne dnes bude s vámi Patrik Rozehnal.
1: Velmi rád, poslouchejte dál.
2: Středočeské odpoledne.
1: Dozvíte se o jedné výluce tramvají v Praze, důležité, pokud budete do našeho hlavního města cestovat. My zase vyrážíme na výlety, třeba i s naší stopařkou Žofí Nováčkovou. Ze Sadské do Nymburka nás povede. A na jeden zámek zavítáme společně s Františkem Kinským už za malou chvíli. Buďte u toho a poslouchejte dnešní vydání Středočeského odpoledne.
2: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Už 6 týdnů putujeme po našich vlastech, abychom se navštěvovali, abychom vás podnítili k návštěvě nejrůznějších zámků. Začínáme tedy 7 týdnů takového putování a do konce srpna vám představíme další vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam to bude dnes, to už nám poví náš průvodce a spolupracovník rozhlasový František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A nezapomeňte, že si zajímavé povídání v délce hodiny můžete poslechnout i u těch speciálů, které pro vás máme přes víkend, a samozřejmě najdete i ty, když je nestihnete ve vysílání na stránce zámeckéléto.cz, kde si můžete prohlídnout i bohatou fotogalerii z daného místa, ať vám ten zámek představíme a třeba i vnukneme myšlenku, podívám se tam osobně. Za malou chvíli vyráží naše středočeská stopařka Žofie Nováčková na výlet s vámi ve vysílání po středočeském kraji. Vyrazíme ze Sadské do Nymburka. Za chvíli se s ní spojíme, buďte u toho a nezapomeňte poslouchat i písničky, které máme teď. Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je to tak, čeká nás další tropický týden a naše středočeská stopařka Žofie Nováčková se proto vydala do Polabí. Na výlet od jezera podél řeky až k pískovně. Žofie, tak přeju hezké odpoledne.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Kudy ten výlet vede, taky jak je náročný?
2: Cesta vede z obce Sadská do Nymburka a v podstatě je to celou dobu podél vody, takže po rovině. Začíná se u jezera Sadská, pak už se pokračuje podél Labe do Nymburka. Je to nějakých 10 kilometrů a po cestě potkáte určitě spoustu cyklistů. Většina cesty totiž vede souběžně s cyklostezkou, takže tím rovnou odpovídám na otázku, jak je to tu s kolovými prostředky na bicyklu i s kočárkem podél Labe výletit lze. No a komu by stačila procházka ze Sadské kolem jezera jenom k Labi, dá se popojet potom autobusem z obce Písty zpátky do Nymburka, nebo tedy až do Nymburka, pardon. No a nebo naopak, kdo by chtěl jet na kole, nebo si obecně ten výlet udělat delší, tak může. Dá se začít buď už v Kersku a připomenout si nejen dílo Bohumila Hrabala, ale i spisovatele samotného. Je taky otevřená Hrabalova chata po předchozí domluvě, tam můžete jít na prohlídku. No a nebo naopak, můžete končit ne v Nymburce, ale můžete popojet až dál, až do Poděbrad.
1: Kdyby kolo pěšky nestačilo, vzal si někdo s sebou plavky jako ty, tak kde se může vykoupat, když je to od jezera až k pískovně?
2: Vykoupat se můžete hned na začátku výletu v jezeře Sadská. Je tu několik možností, voda je přístupná z travnatých a písčitých pláží a jsou tady jak ty běžné, tak i jedna naturistická, tak to nepopleťte, odtamtud by vás totiž v plavkách vyhnali. Kdybyste jeli už z Kerska, můžete přívozem u Hradištka na druhou stranu Labe a vykoupat se naopak v pískovně Doubrava u obce Kostomlátky. No a v Nymburku se pak dá koupat v relaxačním centru Labe, a nebo se dá pokračovat zase až k jezoru do Poděbrad.
1: Během týdne ale mají přijít i bouřky. Dá se někde schovat cestou?
2: V dešti je možné určitě navštívit třeba polabské vlastivědné muzeum v Nymburku, ale je dobře, že dneska ještě neprší, dneska to totiž nejde, v pondělí je zavřeno. Jinak je ale otevřené každý den, včetně víkendu od 9 od rána až do 5 do odpoledne. No a v Sadské se dá zajít zase třeba do hasičského muzea a to je otevřené i v pondělí, zavírá akorát na půl hodinky kolem oběda, no a taky je zavřené o víkendu.
1: Z výletu ze Sadské do Nymburka se nám přihlásila do vysílání středočeská stopařka Žofie Nováčková. Díky moc a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: No a informacemi do Prahy za chvíli. Tramvajová výluka čeká Nusle, Michly, Spořilov i Pankrác. Od zítřka tramvaje nepojedou mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem, několik dní taky směrem k vozovně Pankrác. A Pankrác, další informace za malou chvíli v našem vysílání. Teď zase muzika.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Pavla Vítka.
1: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem, prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno, od seriálu Ulice přes film Báječná léta pod psa až po kapelu Hamleti.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Region Express.
1: Ano, stále posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a od zítřka až téměř do konce prázdnin, konkrétně do pátku 28. srpna, bude kvůli opravě trati přerušen provoz tramvají mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Do této neděle, tedy do 16. srpna, se výluka dotkne taky úseku náměstí Bratří Synků, vozovna Pankrác. Podrobnosti ale má pro nás naše kolegyně Soňa Jindrová, tak hezký den, Soňo, a jak se ten provoz tramvajových linek mění?
2: Dobrý den, tak největší změny budou u linek 4, 11 a 24. Čtyřka pojede od Radlické jen na Čechovo náměstí a dál bude pokračovat jako linka 11 směr spojovací. Opačně pojede linka 11 na Čechovo náměstí a dál jako linka 4 směr Radlická. 24 bude zkrácená do oblasti Bohemians. V první části výluky se mění taky linky 18 a 19 směrem k Pankráci.
1: Jak bude zajištěná náhradní doprava?
2: V denním provozu budou jezdit autobusy X11 a X24. Linka X11 spojí nádraží Vršovice, Otakarovou, náměstí Bratří Synků, Podjezerkou, Chodovskou a Spořilov. Linka X24 bude jezdit z nádraží Vršovice přes Otakarovou a náměstí Bratří Synků na Michalskou. Pro Pankráce bude zajištěná do neděle linka X18 mezi nádražím Vršovice, Nuselskou radnicí Pražského povstání a vozovnou Pankrác. No a v noci zajistí náhradní dopravu autobusy s označením X96.
1: Na co si ještě mají dát lidé pozor?
2: No tak hlavně na přesunuté zastávky. Po celou dobu výluky se totiž mění třeba zastávka Teplárna Michle pro linky 135, 136, 213 a 913. V některých dnech se dočasně přesunou taky zastávky Pod Jezerkou a Chodovská. Ze Spořilova se kromě náhradní linky X11 vyplatí využít i pravidelné autobusy 118, 135, 138 a 170 ke stanicím metra C.
1: O tramvajové výluce, tedy mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem, která začne zítra, jsme mluvili se Soňou Jindrovou. Za ty informace pro naše posluchače děkuju a hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Připomínám také, že s námi můžete přes prázdniny prožívat zámecké léto. Všechny ty zastávky, které už jsme absolvovali, najdete i na stránce zámeckéléto.cz, ať už ty malé soutěžní zastávky na zámcích během 4 minut, následováno pak soutěžní otázkou, která je ve vysílání vždy ve 9:45 ve všední dny, ale jsou tam i ty velké naše povídání, hodinová setkání s majiteli zámků, tak jak tedy prožívají ten čas na zámku, jaké to bylo ho opravit, udržovat a třeba také na co by vás pozvali. To všechno doprovozeno i fotografiemi a když už o tom mluvíme s Františkem Kinským, se budete moci osobně setkat i na akci, kde Český rozhlas oslaví 10 let pochůdkového roku, tedy na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí a to v sobotu 29. srpna, kdy tam budeme v čase mezi 11. a 16. hodinou. Nejen to, že přijedeme, ale přivezeme i něco dobrého k snědku a k pití. Budeme pro vás mít kávu, budeme pro vás mít zmrzlinu a spoustu osobností, které jsou spojené s naším pořadem Pochoutkový rok. Ať už je to Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, nebo třeba taky šéf kuchař Jan Punčochař, kterého znáte z vysílání z toho televizního a možná i z návštěvy nějaké jeho restaurace. To je pozvánka tedy na ten čas na konci prázdnin, ale informace o tom ve vysílání určitě zní i často právě v éteru. V čase mezi písničkami. A ty nás teď čekají jako doprovod do zpráv, které přijdou přesně s 15. hodinou. Dozvíte se, že ve Svrkyni u Prahy hořelo pole, nebo že policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Za chvíli podrobné informace.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ve Svrkyni u Prahy hořelo pole, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Policie v Praze vypátrala 49-letého muže s násilnými sklony. Cesta k atletickému stadionu v Kolíně je ode dneška uzavřená, začaly tam opravy. A dnešní počasí, zpočátku ještě polojasno, později až oblačno, k tomu ojediněle přehánky i bouřky a maxima vysoká kolem 35 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Hasiči zasahují ve Svrkyni u Prahy, kde hořelo pole. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4, který krátce před 14. hodinou snížili na první. Na místě zasahovalo celkem 13 jednotek. Požár už mají pod kontrolou, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Plocha zasažená je zhruba 200x10 metrů. Byly to nějaký část stohu, nějaké palety, částečně travní porost. Zásah tam probíhal 7 vodními proudy. V současné chvíli je uhašeno plamené hoření, bude se to rozhrabávat a máme tam zřízenou kyvadlovou dopravu vody.
2: Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dnes dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl. V minulosti například bez varování shodil člověka pod pražské metro. Hledaný muž je teď v psychiatrické nemocnici. V Kolíně dnes začala rekonstrukce Brankovické ulice. Dělníci v úseku mezi Lávkou přes řeku Labe a atletickým stadionem opraví povrch vozovky a také parkovacích míst. Práce budou hotové do 3 měsíců. Město za vše zaplatí téměř 15 milionů korun, říká starosta Michal Kašpar z hnutí Změna pro Kolín.
4: Tím pádem se teď lidi nedostanou tudy k atleťáku, ke kurtům dozadu k fotbalu, takže musí jezdit zadem přes pálenku, ale mělo by to být maximálně 4 týdny. A pak budou po částech dělat vedle ty parkovací stání a tam už to bude vždycky na nějakou výhybku po pár metrech.
2: Arboristé ode dneška ošetřují stromy na Husově náměstí ve Vlašimi. Odbornou péči potřebují zejména vzrostlé platany. Zásah má hlavně přispět ke zlepšení zdravotního stavu stromů a bezpečnosti obyvatel. Práce potrvají 2 dny.
5: Práce na Husově náměstí potrvají 2 dny, pak se arboristé přesunou na hřbitovo v Domaší. Někde je potřeba ošetřit vzrostlé lípy. Během prací budou hroby zakryté plachtami a případně bude dočasně přemístěna výzdoba hrobů. Součástí projektu obnovy zeleně je i výsadba nových stromů. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
2: Český koulař Tomáš Staněk postoupil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do večerního finále. V kvalifikaci hodil 20 metrů a 66 centimetrů. A český kladivář Volodymyr Myslivčuk postoupil do finále dokonce z prvního místa v kvalifikaci, když hodil 79 metrů a 61 centimetrů.
1: Počasí.
2: Předvečerní studenou frontou nás čeká v regionu horké a také dusné odpoledne. Zpočátku ještě bude polojasno, později odpoledne a hlavně večer od západu až oblačno, k tomu ojediněle přehánky nebo bouřky. Maxima vysoká mezi 33 a 36 stupni, vítr mírný od západu až severozápadu bude v bouřkách a večer na frontě přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: V Praze vzniká kolona před zúženou Kbelskou ulicí přes celou Novopatskou od příjezdu z Boleslavy a předtím také na východním okruhu od sjezdu na Běchovice. Celý úsek je na půl hodiny, navíc v té koloně na okruhu u nájezdu z hradecké dálnice D11 jsou problémy navíc. Jsou tam v pravém pruhu osobní a nákladní auto po nehodě.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Ano, probereme ho teď důkladně a podrobně s Taťánou Míkovou, meteorologičkou České televize. Už je připravená, tak hezké pondělí přeju.
2: Krásné, dneska můžeme říct polojasné, někde, no dokonce možná skoro jasné, ale jinde zase oblačné pondělí.
1: Takže proměnlivo. Dobře, co teploty?
2: Je to tak. Tak ty teploty jsou, no vlastně my ve středních Čechách nemáme stanici, kde bychom měli teploty pod 30, jo. Takže odpovídá to tomu, co jsme si ráno říkali. Nejchladněji je v Rožmitále a tam je 30,5 stupně. Jinak ale teploty třeba v Husinci, Řeži už přesáhly 36 stupňů Celsia nad 36 se dostala teplota i v Průhonicích a jen jedna desetinka chybí v Dobřichovicích, takže takovéhle máme teď teploty až do 630 stupňů a 3 desetin.
1: Může tohle počasí přinést třeba i bouřky?
2: Tak mohlo by teoreticky, vyloučené úplně nejsou. Pravda je, že třeba v Bavorsku tam je registrují, přehánky a bouřky tam jsou. Nicméně ta předpověď pro střední Čechy není z hlediska bouřek zrovna optimistická. Já vím, že pár kapek bychom si zasloužili téměř všichni ve středních Čechách, přáli bychom si to. Není to úplně vyloučené, ale ta pravděpodobnost dnes není moc velká. Tak já budu všem držet palce, aby třeba aspoň ta jedna malá přehánka někam přišla.
1: Dobrá, předpověď na noc ráno.
2: Tak v noci čekáme, že se bude ta oblačnost, kterou teď na obloze ještě trochu máme, rozpouštět. Bude tady většinou polojasno a k ránu až skoro jasno. Ranní teploty mezi 18 a 14 stupni Celsia a vítr, pokud vůbec bude foukat, pak slabý nebo přechodně mírný ze severozápadu nebo severu do 18 km za hodinu.
1: A jaké bude úterý přes den?
2: Tak ze začátku bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne od severozápadu budou i ty zbytky mráčků na obloze ubývat, takže se úplně vyjasní. No a maximální teploty, ty by měly být způsobnější než ty dnešní, budou mezi 25 a 28 stupni Celsia. Je to, bratru, ochlazení o takových 7-8 stupňů Celsia, myslím, že budeme možná spokojení s tím, že máme jenom takové obyčejné středoevropské léto.
1: Vydrží nám to?
2: Tak ještě ve středu můžeme počítat s tím, že ty teploty nebudou o moc vyšší, budou většinou mezi 24 a 28, maximálně 29 stupni. Už od čtvrtka se ale zřejmě vrátí teploty ke 30. Ani to ale není ještě nějak hrozné, spíš o víkendu se připravme na to, že se teploty můžou zase v sobotu a v neděli šplhat klidně 35-36 stupňů.
1: Varuje už dopředu tedy Taťána Míková. V předpovědi dnes v pondělí na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy ve spolupráci s Českou televizí. Tak tím směrem zdravíme a děkuju.
2: Rádo se stalo a jenom upozorním, že kromě těch dnešních přehánek nebo bouřek, které budou jenom slabé, už toho asi v tomhle týdnu moc nenaprší. Příjemný den.
1: Taky děkujeme moc a ještě doplním další téma, které pro vás máme. Kasárny Karlín chce hlavní město do 6 let opravit. Vzniknout by tam mohly třeba obchody, kanceláře nebo ubytování pro studenty. Podrobnosti už za pár minut.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
2: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
1: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Jste posluchači Českého rozhlasu Střední Čechy a jsme rádi. Praha plánuje rozsáhlou rekonstrukci karlínských kasáren. Pražští radní dnes souhlasili s vypsáním zakázky na přípravu projektové dokumentace. Oprava by měla podle současných plánů stát zhruba 1 miliardu a 900 milionů korun. Co přesně město s rozsáhlým historickým objektem zamýšlí, to už ví i náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Mikuláš Vochoska, se kterým jsme taky ve spojení.
1: Dobrý den. Kasárny Karlín získalo hlavní město do svého majetku zhruba před 2 lety. Objekt je v současné době ve špatném stavu a lidé, kteří přes Karlín chodí nebo tam pracují, ví, že třeba kvůli opadávající fasádě je tam uzavřený chodník. Z toho, co mi říkali místní, tak to okolí na ně vůbec nepůsobí příjemně. Hlavní město chce celý objekt postupně proměnit v místo, které bude mít víc využití. Vzniknou tam obchody a nebo třeba kulturní prostory. Samotná rekonstrukce ale ještě nezačne. Praha je teď na začátku přípravy projektu.
0: Kdyby tady mohly práce začít?
1: Městská firma Trade Center Praha, která má kasárny ve správě, vypíše soutěž na zpracování projektové dokumentace. Za ní město zaplatí zhruba 120 milionů korun. Projektová příprava a následné povolení by měly být hotové do roku 2028. Potom by měla začít samotná rekonstrukce. Hlavní město předpokládá, že by práce mohly být hotové do roku 2032.
0: Co nás určitě všechny zajímá, jak by kasárna Karlín po té rekonstrukci měla vypadat a k čemu budou tedy jednotlivé prostory sloužit?
1: Tak v přízemí vzniknou především obchodní prostory. Tam by měly být také několik nových průchodů z ulic, které kasárny propojí s okolím. Ve vyšších patrech potom mají být například kanceláře, ateliéry, kulturní a umělecké prostory a v podkrovních prostorech uvažuje město třeba také o studentském ubytování. O něj už podle radních projevila zájem Univerzita Karlova. Konkrétní využití jednotlivých místností ale zatím není definitivní a projekt má být navržen tak, aby se dali v budoucnu využívat co nejpružněji.
0: Pražští radní, jenom to připomínám tedy na závěr, dnes souhlasili s vypsáním zakázky na přípravu projektové dokumentace opravy karlínských kasáren. Podrobnosti k tomu měl právě teď ve vysílání reportér Mikuláš Vochoska a já mu za to děkuju a zároveň přeju hezký den, ať se daří.
1: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál, třeba kvůli rubrice Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Teď Žalman a spol, nebo i Iveta Bartošová a Gypsy Kings.

rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byly Gypsy Kings ve středočeském odpolední, které posloucháte. Vystřídají informace od Martina Písaříka, rubrika Co v učebnicích nebylo, a tentokrát se trochu zaměříme, řekl bych, na lidské tělo a to, co umí nebo neumí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A co v učebnicích nebylo, to najdete rozhodně na stránkách strednichechy.rozhlas.cz. Co ještě také nebylo ve vysílání, je další várka zpráv. Za čtvrt hodiny už necelou, tu budou informace o tom, že v Boroticích na Příbramsku hoří luční porost. A hasiči zasahují také u požáru lesa ve Voticích na Benešovsku. Budeme mluvit i o informacích, které jsou potřebné pro řidiče na Benešovsku. A pozor, bude tu i zábava. Poté 16. hodině opět humoriáda, další díl, další možnost vybrat si legraci a humor podle svého, ať už scénky vyprávění, anekdoty, své oblíbené komiky nebo baviče. Pomůže jeden z těch, co to umí pobavit, imitátor Petr Jablonský. Na něho se těší Patrik Rozehnal a taky na vás, že spolu prožijeme příjemnou hodinu plnou zábavy. Do té doby muzika. Poutníci Bonnie Tyler, Michal Šindelář a nebo

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Boroticích na Příbramsku hoří luční porost. Hasiči z regionu zasahují také u požáru lesa ve Voticích. Řidiči od dneška neprojedou mezi Zručí nad Sázavou a Trhovým Štěpánovem. A počasí v regionu zítra bude po přechodu studené fronty polojasno až jasno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Mezi zahrádkářskou a chatovou oblastí v Boroticích na Příbramsku hoří luční porost. Hasiče vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu z celkových 4. Zasažená plocha je zhruba půl hektaru, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
2: Dým byl viditelný už z dálky, takže se rozhodlo o vyslání jednotek z druhého stupně požárního poplachu. Dohromady teda na místo míří, nebo na místě zasahuje 13 jednotek požární ochrany. Je to na ploše zhruba 500x10 metrů. Je tam zřízeno čerpací stanoviště také na Drhnovském rybníku a ten hasební zásah stále probíhá.
0: Hasiči zasahují také u požáru lesa ve Voticích na Benešovsku. Oheň mají pod kontrolou a les hoří teď také u Dobřichovic. V pražských Stodulkách dnes dopoledne zemřel jeden muž. Při tlakové zkoušce tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom pražští policisté a záchranáři. Ti pečovali ještě o další dva zraněné muže. Upřesní za pražskou záchrannou službu Jana Poštová.
3: Další z mužů utrpěl velmi vážná poranění, byl ošetřen, zajištěn a poté transportován do jednoho z pražských traumacenter společně s třetím poraněným. Ten utrpěl naštěstí pouze lehká poranění, byl mimo ohrožení života.
0: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, potrubí prasklo v podzemí. Policejní mluvčí Eva Kropáčová doplnila, že kriminalisté na místě zjišťují příčinu. Motoristé v regionu ode dneška neprojedou mezi Zručí nad Sázavou a Trhovým Štěpánovem na Benešovsku u Soutic, totiž začínají přípravy demolice mostu. Samotné práce tam začnou zítra a potrvají minimálně jeden rok. Objízdná trasa pro osobní vozidla vede přes Nesměřice a Hulice. Nákladní vozidla musí úsek objíždět přes Bernardice a Čechtice. Pokračuje mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
4: Most je ve stupni stavebního stavu 5, tedy ve špatném, zatéká do něj a má vážné poškození předpínací výstuže. Proto jsme přistoupili k jeho demolici a výstavbě mostu nového. Ten bude mít moderní monolitickou železobetonovou konstrukci, bude navržen na běžnou životnost až 100 let. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes lotyšskou Rigu nechají odložit nedělní prvoligový zápas na hřišti pražských Bohemians, informovala o tom dnes Ligová fotbalová asociace. Odložené utkání už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu brněnské Zbrojovky. Oba duely by se měly odehrát nakonec ve středu 2. září.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty nás čeká zítra zhruba 7-stupňové ochlazení a postupně slunečno. Zpočátku ještě čekáme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne vyjasňování. Maxima zítra kolem 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze jsou už teď tradiční odpolední a podvečerní kolony. Nejdelší zdržení je na východním okruhu od sjezdu na Běchovice. Je kolona dál kolem Černého mostu a celovou Novopatskou až Kebelské na půl hodiny. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
3: Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ručník nemám.
2: A mídlo?
3: Ne.
2: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
3: Ano, z jižních Čech.
2: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
3: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
2: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zrnitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růžičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhletu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky.

0: No, víte, jak vypadá, že jo?
1: Já jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy... On říkal, šedivý, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten, ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, jo, ale to je z mých vlasů. To je...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
4: To, určitě, to budou chtít vědět určitě, to bude zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
3: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
4: No, to mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
3: Pana Čecha a... nebo Novotného sdělal někdy?
4: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Šel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono. Nějak
3: a jako... pak zmizel z obrazovky.
4: A pak zmizel z obrazovky,
3: vynosné no. Nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
4: Tak právě, přesně tak, no.
3: No, budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
4: No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé, no. Pane Blonsky nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
3: Petře, co léto, tahle slunce, seno, vzpomínka na prázdniny. Kam ty jsi jezdil na prázdniny?
4: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře. Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
3: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
4: Ne,
3: nebo
4: to ne, já si poslouchám.
3: Jo, jo.
4: Jo, to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba,
4: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle tam ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, Klauze, ona, je to, znám, ten tady byl, jo, Klaus a tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky, a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak mohl bych možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
3: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
4: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
3: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
4: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
3: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba už.

0: Vítkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, to já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla. A Zdeněk říkal, teď nebo nikdy. A tu horní taky. No a najednou dělal.
7: Ona mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, teď se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, a tady tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: náhradu?
2: No to ne,
3: já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut. No, no, ale...
2: A jako... pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott. Jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako jakoby ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že s ním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šrát. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď srápa. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo?
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Zohický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
6: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska, vy jste výtečnej.
5: Já mám vrbovou hlavičku, má.
6: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: A já jsem přeslechala, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Ale, že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
3: takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako vokousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kolena
3: to poslouchají. Já vás poslouchám skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyvíjí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhle věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezavit, že ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hodně, řekl. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Nezaměstnanost ve středních Čechách se v červenci proti měsíci červnu mírně zvýšila. Hlavní město plánuje opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí v regionu zítra ubývání oblačnosti, polojasno až jasno, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Nezaměstnanost v celém středočeském kraji se letos v červenci proti červnu zvýšila o 0,2% bodu na 4,2%. Práci hledalo více než 42 tisíc lidí. Loni to bylo v červenci zhruba o 5 tisíc méně. Upřesní ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
4: Během prvního prázdninového měsíce našlo ve středočeském kraji s podporou Úřadu práce a ve spolupráci se zaměstnavateli nové pracovní uplatnění 2871 klientů, což potvrzuje pokračující pozitivní vývoj na regionálním trhu práce.
3: Hlavní město plánuje opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout například prostory pro obchody, kanceláře nebo také pro studentské koleje, říká člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
3: Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle informací webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na zhruba 40% území. Počasí bez velkého množství srážek má přitom pokračovat a teploty budou po zítřejším a středečním ochlazení v závěru týdne opět stoupat nad 33 stupňů.
6: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
7: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
6: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
8: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
6: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Po večerním přechodu studené fronty a krátkodobém přibývání oblačnosti čekáme v noci na zítřek opět ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Ranní minima mezi 18 a 14 stupni, k tomu slabý až mírný vítr od severozápadu až severu. Zítra čekáme přibližně 7-stupňové ochlazení a také slunečno. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne vyjasňování. Maxima zítra většinou mezi 25 a 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: V Praze jsou odpolední kolony, například na magistrále, v centru jsou fronty od Florence na IP Pavlova, opačně od hlavního nádraží do zúžení na Hlávkově mostě. A na výjezdu z Prahy po silnici číslo 4 na Příbram je kolona od Cukráku do omezení u sjezdu na Jíloviště. Celé je to přibližně na 15 až 20 minut. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pondělní den v kraji. Slovo má Jitka Lukešová.
9: Hezké odpoledne. Den v kraji.
10: No a protože je vše připraveno, tak začínáme a jako vždy vám přinášíme opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se vypravíme do kolínské nemocnice, která má nové sklady, prostor pro IT oddělení a také archiv zdravotnické dokumentace. Také si povíme, že pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů více než 3000 předmětů. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Ale začneme písničkou.
9: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak Petr Rezek právě dospíval, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem 10. srpna, který pro nás, pro všechny, připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré pondělní odpoledne. Na mnoha místech v regionu dnes museli kvůli požárům zasahovat hasiči. Hořelo například pole ve Svrkyni u Prahy. Hasiči také likvidovali požár lučního porostu mezi Zahrádkářskou a Chatovou oblastí v Boroticích na Příbramsku. Museli tam vyhlásit už třetí stupeň poplachu. Jednotky zasahovaly také u požárů lesa ve Voticích na Benešovsku a nebo nedaleko Dobřichovic. A právě před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů stále varují čeští meteorologové. Výstraha platí do odvolání. Do dnešního večera je navíc v platnosti, a to v celém středočeském kraji i v Praze, výstraha před vysokými teplotami a vysokou zátěží teplem. V Praze od zítřejšího rána nepojedou tramvaje v úseku mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Omezení kvůli opravám tratě se dotkne pěti linek a potrvá až do konce srpna. Tramvaje se od zítřka naopak vrátí do centra metropole. Přesněji to bude do úseku Újezd Lazarská. Nezaměstnanost ve středočeském kraji se v červenci proti červnu zvýšila o 0,2% bodu na 4,2%. Práci hledalo v regionu přes 42 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes upřesnil Úřad práce České republiky. Hlavní město připravuje velké opravy objektu kasáren Karlín téměř za 2 miliardy korun. Pražští radní dnes souhlasili s vypsáním tendru na zpracování projektu celé této rekonstrukce. A řidiči ode dneška neprojedou v úseku mezi Zručí nad Sázavou a Trhovým Štěpánovem na Benešovsku. U Soutic totiž začínají přípravy demolice mostu. Práce začnou zítra, potrvají minimálně jeden rok. Motoristé musí použít vyznačené objízdné trasy.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tolik Hana Zagorová a její song Za každou chvíli s tebou. Jinak máme 13 minut po 17. hodině a vypravíme se do Kolína. Kolínská nemocnice má nové sklady, prostor pro IT oddělení a také archiv zdravotnické dokumentace. Pracovníci a jejich oddělení se do pavilonu S postupně stěhují. Stavba nové budovy a propojení s areálem nemocnice trvala celé 2 roky.
1: Do nového prostoru v pavilonu S museli pracovnice archivu spolu se stěhovací firmou přesunout tisíce šanonů lékařské dokumentace.
2: To stěhování probíhalo 2x, takže to vlastně v celku trvalo skoro 10 dní.
1: Říká jedna z archivářek Zdeňka Vlachovská. Podle zákona musí chorobopisy uchovávat 40 let. Najdou se tu ale i starší složky.
2: Tady jsou nejstarší, ještě možná předválečné operační knihy a potom prostě chorobopisy 100 leté.
1: Archiváři teď musí ještě dokumenty uspořádat. Vyhrazené jsou na ně 3 prostorné místnosti s vysokými kovovými regály.
2: Předtím jsme měli prostory po oddělení nějakém, nebylo to úplně ono. Tady máme techniku na vyhledávání, nemusíme líst po štaflích. Je to nové, čisté, máme dobré zázemí.
1: Dodává Zdeňka Vlachovská. Kromě archivu umístilo vedení nemocnice do nových prostor i další klíčovou infrastrukturu, říká její ředitel Petr Chudomel.
3: Další patro je autonomní oddělení IT, jehož význam neustále narůstá a v souvislosti s tím ohrožením kyberbezpečnosti to považujeme za velmi dobré řešení.
1: V přízemí jsou sklady zdravotnického materiálu, oblečení pro zaměstnance, dezinfekčních prostředků a dalších pomůcek.
3: S tím, že se naskladňuje vlastně zvenku areálu nemocnice a vyskladňuje se přímo do areálu nemocnice, v tom vidíme benefit, že vlastně ta velká auta, která zaváží materiálem, tak nebudou vyjíždět do areálu.
1: Oceňuje ředitel Chudomel. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve vlastnictví kraje bez centralizovaných skladů.
4: Skladovací prostory tady byly, ale byly v pronajmutých zapůjčených unimobuňkách nebo ve sklepních prostorech jednotlivých pavilonů. Ty skladové prostory, byť to není zdravotnický provoz jako takový, tak ale ukazuje, že je nezbytně nutný mít právě takové zázemí.
1: Za nový pavilon zaplatila nemocnice téměř 140 milionů korun. Na polovinu ceny dostali dotaci od Středočeského kraje. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: pelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama.
1: Xindl X a jeho Popelka.
0: Přeber si to sama.
1: No a teď zůstaneme na chvíli v Praze. Pražský magistrát od začátku letošního roku zaevidoval ve své kanceláři ztrát a nálezů více než 3000 předmětů. Nejčastěji lidé věci zapomínají v dopravních prostředcích. Většinou to jsou tašky, peněženky, klíče nebo taky mobilní telefony. Letos ale pracovníci našli třeba taky mačetu nebo dokonce i hasicí přístroj. Nevyzvednuté věci může hlavní město po 3 letech nabízet k prodeji.
2: Jako pamatuju si, že jsem před časem nechala v tramvaji kytku, takovou tu umělou monsteru. Jela jsem vlastně poloprázdnou tramvají, dala jsem jí na vedlejší sedadlo, no a zapomněla jsem na ní. Dneska hodně jezdím s malou, tak ta už nechala v tramvaji nějaký kousátko.
3: Říká paní Veronika, která stála s dcerou na zastávce na Pražském Smíchově. Právě ve vozech hromadné dopravy nebo ve stanicích metra lidé zapomínají věci nejčastěji. To potvrzuje pan Martin, který řídí tramvaj už více než 9 let.
4: No nejčastěji se nachází většinou mobilní telefony, lidi zapomínají, občas nějaký peněženky, tašky a tak.
3: Podle jeho kolegy Jana se v tramvaji na konečné zastávce dají objevit i neobvyklé věci.
5: No, slepeckou slepec nechal, ale většinou jsou to zavazadla, tašky, anebo doklady, peněženka, ale většinou vybraná od zlodějů, no, že ty to ukradnou. Vyberou prachy nebo doklady a zahodí někam za sedadla.
3: Dopravní podnik eviduje od začátku roku 5000 nalezených předmětů. Pro zhruba třetinu z nich si majitelé přišli. Nevyzvednuté věci putují na pracoviště ztrát a nálezů hlavního města. Tam vydrží až 3 roky a potom je magistrát prodává, říká jeho mluvčí Vít Hoffman.
6: Jedná se o prodej souboru nalezených věcí, nikoli však o jednotlivé předměty. Do prodeje přitom putují pouze věci, které nemůžeme využít pro svou potřebu nebo pro potřeby našich organizací, které zřizujeme.
3: A dodává, že se na pracoviště ztrát a nálezů v ulici Karolíny Světlé dostalo i několik zajímavých předmětů.
6: V letošním roce se mezi ztracenými předměty objevila také řada kuriozit. Jsou to například krmivo pro králíka, prsní implantát, pedalboard, fritéza, ukulele, mačeta, psací stroj konzul, hasicí přístroj, šicí stroj nebo třeba zubní otisk.
3: Majitelé ztracených věcí musí prokázat vlastnictví předmětu a zaplatit poplatek 3 koruny za kalendářní den od uložení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy, den v kraji.

0: Heaven is a place on earth a zpěvačka jménem Belinda Carlisle. Tak tolik muzika, no a teď půjdeme na procházku, na výlet. Česko bude mít totiž dva nové geotraily, neboli turistické naučné trasy zaměřené na geologii nebo horniny. Dálkové stezky připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim a první z nich, takzvanou Blanickou brázdu, chtějí zpřístupnit ještě letos. Už teď ale můžou dobrovolníci otestovat.
1: Máme už někoho na tu první etapu?
2: Už máme nějaký zájemce, hlavně teda cyklisty a chodce. Mm-hmm. No, trekař tam myslím není zatím žádnej, ale zájemci jsou. No.
1: Předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Vlašim Kateřina Červenková teď diskutuje s kolegyní o novém projektu Geotrail Blanickou brázdou. A my, když se podíváme tady na tu brázdu na té mapce, tak ona přechází vlastně ze Středočeského kraje až do Jihočeského.
3: Přesně tak, skoro celý Jihočeský kraj projde, je dlouhá 280 kilometrů.
1: Michaela Fuller, která tady pracuje na přípravě tady toho nového projektu. Teď je to tady tak, že trasa je naznačená, připravená, ale vy chcete zpětnou vazbu od lidí?
2: Ano, je to přesně tak. Byla teda projita mými kolegy, ale je potřeba, aby to otestoval i někdo zvenčí a nějak nezaujatým okem to taky zhodnotil. I teďka v rámci organizace té trasy dáváme dohromady seznam jednotlivých spřátelených míst na uzlech té trasy a 90% lidí, kterým telefonuju, jestli by měli zájem tam třeba poskytnout zázemí nebo nějakou službu pro ty poutníky, tak jsou nadšení, takže z toho máme velkou radost.
1: A paní Červenková, už jsem slyšela, že už jste tam něco prošla. Počítám tedy, že se psy?
3: Ano, já většinou se psy. To je potřeba spojit příjemné s užitečným.
1: No a kdo se bude chtít pak zapojit? Kdo se to bude chtít projet? Tak jak to bude fungovat?
3: Mapka bude virtuální, budu si ji moc stáhnout do mobilu. A k tomu bude web geotraily.cz.
1: A abychom si kousek té podblanické brázdy prošli, tak jsem se vydala do terénu s geologem Českého svazu ochránců přírody Vlašim Michalem Neklem. Kde teďkon tedy jsme? Kam jste mě vzal?
4: Nacházíme se na kopci, který se jmenuje Hříva. Vychází tady na povrch veliká křemená žíla, která právě vyplňuje jeden ze zlomů zlomového systému Blanické brázdy.
1: A já jsem slyšela, že vy jste procházel velkou část celé té brázdy, nebo celou?
4: Prochodili jsme brázdu celou a rozdělili jsme to do 12 etap.
1: Kde se vám nejvíc líbilo?
4: Já mám velice rád hned jednu z prvních lokalit, opuštěný lom v Klučově, kde vychází na povrch takzvaná Bulánská brekcie.
1: A geotrail Moldanubickým plutonem je podle Michala Nekla neméně zajímavý. Bude mít kolem 200 kilometrů a lidé se na něj budou moci vydat příští rok. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas. Den v kraji.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Skupina Činasky a jejich písnička Kapradí. V den svých narozenin právě dnes zemřel spisovatel Vladimír Párel, bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Párelovo dílo je taky skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párela si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal, ale začneme ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá verliba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Párel své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká ve středních Čechách v noci a zítra, tak to nám teď prozradí meteoroložka z České televize Taťána Míková.
2: Tak v noci čekáme, že se bude ta oblačnost, kterou teď na obloze ještě trochu máme, rozpouštět. Bude tady většinou polojasno a kránu až skoro jasno. Ranní teploty mezi 18 a 14 stupni Celsia a vítr, pokud vůbec bude foukat, pak slabý nebo přechodně mírný ze severozápadu nebo severu do 18 km za hodinu.
1: No a jaké bude úterý?
2: Tak ze začátku bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne od severozápadu budou i ty zbytky mráčků na obloze ubývat, takže se úplně vyjasní. No a maximální teploty, ty by měly být způsobnější než ty dnešní. Budou mezi 25 a 28 stupni Celsia. Je to, bratru, ochlazení o takových 7-8 stupňů Celsia. Myslím, že budeme možná spokojení s tím, že máme jenom takové obyčejné středoevropské léto.
1: A vydrží nám to?
2: Tak ještě ve středu můžeme počítat s tím, že ty teploty nebudou o moc vyšší, budou většinou mezi 24 a 28, maximálně 29 stupni. Už od čtvrtka se ale zřejmě vrátí teploty ke 30. Ani to ale není ještě nějak hrozné, spíš o víkendu se připravme na to, že se teploty můžou zase v sobotu a v neděli šplhat klidně 35, 36 stupňů.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Vítězslav Vávra, jak svět přichází o básníky, tak Vítězslav Vávra dospíval a dobubnoval. 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme téměř na konci našeho pondělního vydání magazínu Den v kraji a těšit se na vás opět budeme zítra ve stejném čase. Já se ale s vámi zdaleka neloučím, protože po 18. hodině a po zprávách se opět uslyšíme a samozřejmě budeme pro vás mít další zajímavosti a jinak vám přeju zatím hezký podvečer a hezký poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Na silnicích v celém Česku v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Cesta k atletickému stadionu v Kolíně je ode dneška uzavřená, začínají tam opravy. A počasí zítra bude polojasno, postupně až jasno a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý podvečer. Od začátku letošního srpna zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, 11 z nich byli motorkáři, informuje o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend byl jedním z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Dopravní psycholog Pavel Řezáč upřesnil hlavní příčiny.
4: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět na straně těch motorkářů. Samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
3: V Kolíně dnes ráno začala velká rekonstrukce Brankovické ulice. Dělníci v úseku mezi Lávkou přes řeku Labe a atletickým stadionem opraví povrch vozovky a parkovacích míst. Práce budou hotové do 3 měsíců. Město za vše zaplatí téměř 15 milionů korun, říká starosta Michal Kašpar z hnutí Změna pro Kolín.
5: Tím pádem se teď lidi nedostanou tudy k atleťáku, ke kurtům dozadu k fotbalu, takže musí jezdit zadem přes Pálenku, ale mělo by to být maximálně 4 týdny. A pak budou po částech dělat vedle ty parkovací stání a tam už to bude vždycky na nějakou výhybku po pár metrech.
3: Arboristé právě ode dneška ošetřují stromy na Husově náměstí ve Vlašimi. Odbornou péči potřebují hlavně vzrostlé platany. Zásah má přispět ke zlepšení zdravotního stavu stromů a také k bezpečnosti obyvatel. Práce potrvají 2 dny.
6: Práce na Husově náměstí potrvají 2 dny, pak se arboristé přesunou na hřbitovo v Domaší, někde je potřeba ošetřit vzrostlé lípy. Během prací budou hroby zakryté plachtami a případně bude dočasně přemístěna výzdoba hrobů. Součástí projektu obnovy zeleně je i výsadba nových stromů. Z Benešovská, Věra Hájková, Český rozhlas.
3: Policisté v Praze vypátrali 49-letého muže s násilnými sklony. Hledali ho poté, co psychiatr dnes dopoledne nařídil jeho hospitalizaci. Muž ale následně utekl. Teď už je zpět v psychiatrické nemocnici. Sport. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na letošním atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do zítřejšího finále postupuje také dálkař Petr Meindl-Schmidt. Už dnes večer bude o medaili bojovat český koulař Tomáš Staněk, který skončil v dopolední kvalifikaci na 2. pozici.
2: Počasí.
3: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, ranní minima většinou mezi 18 a 14 stupni a k tomu slabý až mírný vítr od severozápadu až severu. A zítra čekáme zhruba 7-stupňové ochlazení a postupně slunečno. Zpočátku ještě bude polojasno, postupně ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Maxima zítra mezi 25 a 28 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Praze je před zúženou Kbelskou ulicí ucpaná Novopatská a kolona předtím je i celým východním okruhem u Černého mostu už ze Štěrboholské spojky od Europarku. Celý úsek je osobním vozidlem až na 40 až 45 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje, s vámi bude opět Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer.
0: No a co nás čeká v následující hodině, tak například se dozvíte, že fotbalisté Sparty odletěli dnes odpoledne k odvetě třetího kola Ligy mistrů do Lyonu. Také se od nás dozvíte, že v městečku Jince na okraji Pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Povíme vlastně, jak to všechno dopadlo. No a také se od nás dozvíte, kam se třeba vypravit na různé zajímavosti do světa kolem nás, tak tolika mnohem více. Hezký podvečer, hezký poslech.

0: Tina Turner a písnička The Best. No a teď něco sportu. Fotbalisté Sparty odletěli právě dnes odpoledne k odvetě třetího předkola Ligy mistrů do Lyonu. Na hřišti Olympiku budou hájit úvodní výhru 2-1. Aby ale Pražané postoupili, budou muset prolomit lyonské prokletí.
1: Sparta prohrává na hřišti Lyonu 0-3.
2: Sparta prohrává v Lyonu před 28 tisíci diváky 1-2. Sparta tedy se rozloučila krutou porážkou s Ligou mistrů, prohrála na hřišti Olympiku Lyon 0-5.
3: Tři návštěvy Lyonu, tři prohry. Taková je bilance fotbalistů Sparty ve třetím největším městě Francie. Naposledy prohráli na hřišti Olympiku v listopadu 2021 ve skupině Evropské ligy 0-3. Přitom hodinu Pražané drželi se soupeřem bezbrankový výsledek, pak ale inkasovali během tří minut dva góly od Slimaného.
4: Rozhodla skvělá individuální schopnost těch hráčů, která je daleko od nás. Oni mají skvělou tu útečnou fázi, jakoby mají formu všichni. Navzájem si dokážou vyhovět a jsou sehraní a tou kvalitou dokážou udělat ty kombinace. Jaký respekt.
3: Prohlásil smutně tehdejší kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší. Jeho jmenovec, Ladislav Krejčí starší, je jediným hráčem Pražanů, který dokázal v Lyonu skórovat. V září 2012 ve skupině Evropské ligy Sparta na hřišti Olympiku prohrála 1-2.
5: Jak si to vybavuju, jak to na mě působilo, jak jsem si říkal, že to je fakt kolotoč. Jako. Takže myslím si, že těch 2-1, že ve finále to ještě dopadlo dobře. Já jsem nehrál ten zápas od začátku, takže jsem měl tu možnost nějakých 60 minut sledovat z lavice a musím říct, že to byl teda fofr, co si pamatuju. Fakt, že jo, my se tam o tom s klukama bavili na lávce.
3: Při třech prohrách a hrozivém celkovém skóre 1-10 se Spartě na návštěvě Lyonu nevzpomíná dobře. Ladislav Krejčí starší si ale také vybavuje humorný okamžik spojený s jedním ze současných hráčů pražského klubu.
5: Snad se nebude Pavel Kadeřábek zlobit, ale nakouřil tam praporek, mám si zlomil nohu, tak to jsem myslel, že se počurám smíchy, to jsem myslel, že umřu na té lavičce.
3: Do smíchu rozhodně Spartanů nebylo při historicky první návštěvě Lyonu v prosinci 2004 v zápase skupiny Ligy mistrů. Brankář Jaromír Blažek tehdy pětkrát inkasoval a Pražané se z Francie vraceli po debaklu.
6: My jsme tam nastupovali k poslednímu zápasu ve skupině Ligy mistrů, byl to i poslední zápas podzimní sezóny, poté už nás čekala jenom dovolená a musím říct, že ten zápas nám, teda speciálně bych řekl i mě, vůbec nevyšel a obdrželi jsme debakl 5-0. Jsou zápasy, na který člověk vzpomíná rád, ale jsou i zápasy, na který by nejradši zapomněl a tento zápas proti Lyonu ním patřil.
3: O první výsledkově pozitivní vzpomínku na Lyon budou fotbalisté Sparty usilovat v úterý večer, kdy je od 21 hodin čeká na hřišti Olympiku odveta třetího předkola Ligy mistrů. Pražané do ní půjdou po domácí výhře 2-1. Tomáš Petr, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: byla.
1: No věc typka, s ním také Eva Farna. No a písnička Dobré ráno, milá. V městečku Jince na okraji pohoří Brdy byli hodně troufalí, když se rozhodli rekonstruovat bývalou železářskou huť Barbora. Před 3 lety to byla ještě ruina. No a dnes je to skvěle opravená památka, kterou místní hrdě označují jako nejstarší dochovanou dřevouhelnou vysokou pec ve střední Evropě. Však také její rekonstrukce prý vyšla na 70 milionů korun.
2: No je zvláštní v tom, že tady poukazujeme na něco, co není úplně běžný v muzeích. To znamená, že snažíme se lidem vysvětlit, jak se vyrábělo dříve železo.
3: Ředitelka technické kulturní památky Kamila Vokurková.
2: Takže se o nás ještě jako tolik neví, ale děláme, co můžeme a myslím si, že tady je co vidět a je to něco zvláštního.
3: Takže vás je třeba objevit.
2: Určitě. Začínáme a myslím si, že časem lidi jako tomu přijdou na chuť.
3: A za tímto účelem jsem přijela asi skupina 100 důchodců.
2: Ano, ano.
4: My se jdeme podívat kamkoliv, kde jsme ještě někde nebyli a potřebujeme něco vidět, že jo, taky když nebudeme sedět doma a koukat do zdi.
5: No tak my jsme byli v zámku Dobříš, no a potom, aby jsme naplnili výlet účelně, tak tu huť Barbora jsem doporučil já, a jenomže to jsem jí doporučil tak před 2 měsíci, ale to jako nikdo netušil, že bude takový horko. Ne?
3: Aktivní penzista Rudolf Čermák.
5: Tady to vydržíme, kdy ty hutníci tu museli vydržet taky. Ne?
2: No, jasně. A jak se vám to tady líbí?
5: No tak hlavně, jako, jak je to pěkně zrekonstruovaný, protože tady nejsme žádní železáři, co si budeme povídat. No ale taková historická památka, kde pa to takhle vidíte, ne? A já už tu byl teda jednou a perfektní výklad tady mají, jo? Že jako ví, o čem mluví, protože někde jste na zámku a tam mluví o něčem, ani neví pomalu o čem, jo?
3: Ta rekonstrukce před 3 lety stála 70 milionů korun.
5: No, věřím, no.
3: Je to tady poznat.
5: Zachránilo se to, no. To byla ruina.
3: Nezbytné turistické razítko. Stačí o patro výš a už je to zatopeno jako v huti. Je to kamenná stavba, takže dole je chládek. Vozík s dřevěným uhlím klesá. Tak to se bude turistům líbit.
2: Spíš by měl stoupat, protože se to jako vozilo sem, že jo? No tak. Já doufám, že jo, pojďte dlouho tady starší.
3: Tady máte vystaveno dělový, to, co tady vyrábělo.
2: Ano, ano.
3: Třeba dělové koule z roku 1825.
2: A potom, když už nebyly potřeba dělové koule, tak se soustředila výroba na věci užitkového charakteru, to znamená...
3: Forma na bábovku.
2: Formy na bábovku.
3: Kolik má kilo taková forma?
2: No, dost, nějakých typuju třeba 5-6 kilo určitě.
3: Taky proto potřebujete, ale na to pořádnou pec.
2: Ano.
3: To se doma asi použít dneska nedá.
2: Dá, já v tom ještě pořád peču. Fakt.
3: Ale pak jste jí sehnala, paní ředitelko?
2: Po babičce.
3: Ne v muzeu.
2: Po babičce, ne. Po babičce.
3: Teďka v tomhle počasí, myslím, že ukázka pěkná jsou ty sáně.
2: Ano.
3: Kdo by si teďka nechtěl zasáníkovat?
2: Přesně.
3: No a aby Kamila Vokurková přitáhla do huti další turisty, umožnila využít areál této technické památky pro únikovou hru.
2: Uniková hra táhne a...
3: Takže to je hornická uniková hra.
2: To nejsou horníci, tady byli hutníci, to je rozdíl.
3: Takže to je hutnická uniková hra.
2: Tak trochu hutnická.
3: Co pak unikat, hlavně to tady najít, to je důležité.
2: Ano, jako celou tu Barboru, to jo.
3: Z hutě Barbora v Jincích, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.

0: Věra Martinová, nebe, peklo, ráj. Tak přátelé, máme 18 hodin a téměř 45 minut úplně přesně a já mám pro vás tradiční otázku. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete. Na řadě jsou naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Do kouzelného světa Jiřího Trnky se vydejte ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Interaktivní výstava Trnkova zahrada 2 proměňuje známý příběh z knihy Zahrada v živý prostor plný fantazie, her a nečekaných setkání. Společně s vašimi dětmi projdete originálně zpracovanou instalací, která oživuje Trnkovy ilustrace a zvyk objevování 5 malých hrdinů i podivuhodných bytostí. Prázdniny v muzeu nemusí znamenat jen prohlížení vitrín. Regionální muzeum v Kolíně připravilo až do konce srpna prázdninové aktivity pro rodiny s dětmi. Ve 3 muzejních objektech čekají na malé návštěvníky tvořivé dílny, badatelské úkoly i zábavné hry, které hravou formou přiblíží historii, archeologii i přírodu. Stačí si vybrat muzeum a vydat se za letním dobrodružstvím. Zavítejte do hornického skanzenu v Příbrami a poznejte svět, který se po staletí ukrýval hluboko pod zemí. Čekají vás historické doly, jízdy hornickými vláčky, prohlídky podzemních štol, fárání výtahem i jedinečné technické památky, včetně parních těžních strojů a obřího vodního kola. Zážitkem je taky mineralogická expozice a autentická atmosféra někdejšího hornického revíru. Hornické muzeum v Příbrami patří k největším svého druhu v Evropě a nabízí program pro malé i velké návštěvníky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Petr Spálený dospíval, 19. hodina se přiblížila, no a to znamená, že pro dnešek je to ode mě všechno. Loučí se Jitka Lukešová, děkuji vám za pozornost, za společnost, přeji vám krásný večer, hezký poslech všech našich dalších večerních, eventuálně i nočních pořadů, no a zítra opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. V Praze dnes večer skončí dlouhodobá tramvajová výluka v úseku Újezd Lazarská a počasí v regionu zítra z počátku dne polojasno, postupně i jasno. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% více, než bylo v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy asi o 40 tisíc více, než přesně před rokem. Vyplývá to z dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více, než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGE.EI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: V Praze od zítřka nepojedou tramvaje mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Omezení kvůli opravám trati se bude týkat pěti linek. Potrvá do konce srpna. Tramvaje se od zítřka naopak vrací do centra metropole. Přesněji to bude do úseku Újezd Lazarská. Stavbaři uzavřou v Mladé Boleslavi část cyklostezky Greenway Jizera. Omezení začne platit zítra ráno a skončí ve čtvrtek. Důvodem je oprava havárie podzemního požárního hydrantu, který je potřeba vyměnit.
5: Dělníci budou hydrant opravovat hned vedle Vaňkova jezu. Cyklisté mohou místo opravy objet přes Ptáckou ulici a na trasu se vrátit ulicí u Jizery. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Vedení Poděbradské radnice nechá nasvítit sochu Jiřího z Poděbrad na centrálním náměstí. Reflektory budou umístěné tak, aby se silueta jezdce odrážela na některých okolních budovách. Město si tak připomene výročí 130 let od odhalení díla, říká mluvčí radnice Klára Zubíková.
6: V pátek 14. a v sobotu 15. srpna si od 8:30 večer do 5. hodiny radí můžete prohlédnout slavnostně osvětlenou jezdeckou sochu, která je dominantou hlavního náměstí. A jejímž autorem je Bohuslav Šnirch.
1: Sport.
0: Fotbalista Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes lotyšskou Rigu nechají odložit nedělní prvoligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Informuje o tom Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín bude ve středu 2. září.
1: Počasí.
0: Po přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, ranní minima většinou mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den čekáme proti dnešku zhruba 7-stupňové ochlazení a postupně slunečno. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno, během dne se vyjasní. Maxima kolem 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je silný provoz od exitu 15 Lochkov do omezení za sjezdem na Barrandov. Zdržíte se několik málo minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Medicine Man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky

0: česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
1: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné, zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečnou, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně žímečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u bylovin za posledních 14 let, u lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně límníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje. Na silnici číslo 37 Strutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné

0: zdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
0: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
0: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
0: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
0: No my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, nebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
0: Já si to nepamatuju.
1: Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
0: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie.

0: Ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
0: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mých

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě jako důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupí a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka, teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý, to bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kojoti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky kryt a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vyzavlásili, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51. Mm-hmm.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme dneska.
4: Tak se
1: psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády.

0: A přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
1: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
2: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
1: Vás to dojelo i teď po letech?
0: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprovi. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že ten se rozšířil a jel pryč. Říkám, táto, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, o tom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
1: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
2: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak...
1: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
0: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
1: A podle čeho se to pozná?
0: No podle...
2: charakteru.
0: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
1: Jak se odehrávalo takové randy?
2: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolkolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
1: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
2: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já už jsem byl trošku takový. Když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
1: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
2: No chytnej za ruku, políbitej a tak dále.
1: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
2: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
1: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
2: No to bylo hned, když jsem ji poznal.
1: Takže láska na první pohled.
2: Přesně tak.
0: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravej, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
1: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
2: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako

0: istej, jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
1: Nechodila do oddílu, oddíl jste tvořili vy dva.
0: Ano, přesně tak, oddíl byl náš.
2: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
0: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
2: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože
1: po každý.
2: Znáte chlapi, jak to je.
0: No.
2: On byl fakt hezký chlap, musím říct, jako, a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zásnový prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, co se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi, nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila čas šatu.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou, se svatebčany a odchází na tu svatební noc. Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě? Po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochýval?
3: No, tak já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No je jiná.
3: Určitě.
2: Jo. Vy byste s manželkou pořád byl takhle přesně pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase jim přemluvili, já tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno, a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Dobře mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc říct. Je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali a mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili, všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává, je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takového se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. to stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě, je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tamtý švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce, červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s tím?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to trnková sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkal úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio. A budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlídl poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý bimínko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takový neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
2: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc ji mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1, 2, 3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Počasí. Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlavým a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let, ne, do 18 to stihnu Vladimíra, ale do 80, že to stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já pám, no ne, kdyby

0: Ký stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo, teda to médium, a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy, ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemá víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
1: Ty, Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
0: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to se hrát druhýmu. Na tom jsem viděl, že je vinklář charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo, masového sdělovadla?
3: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít, a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu, a tak jsme si vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prv řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
0: Já ti ještě na to řeknu jednu věc mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě: Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
4: No, že jsem si odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
0: No, ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
4: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
0: A to byly velký dveře,
4: no,
0: do sklepa.
4: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
0: to, a rád
4: a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no, dobitý baterky.
1: Chtěl říct ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je prostě Vladimír dokázal něco,

0: co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby sem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju. Ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Comédie dell'Arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, abych to namaloval ještě líp. Já povedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
1: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70. se píše, že smaroval firmy, že jak remem na boty, pěkně prosím.
1: No
2: dokonce.
1: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
3: Jednou, já bych...
0: Promiň. Že se jednou... ptala, máš to připravený.
3: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
0: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přeci jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já, když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět.
1: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povedal, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pán Hrgos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže, no, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
4: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
1: To rád slyším.
4: Této Broňa. Zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starej, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jinýho nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl s kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzka a o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dává 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spadl na zima mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne? Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první teďka výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí
2: si nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku?
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teď, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teď dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne,
2: lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: A dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916, ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 stole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě,
3: nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A se každý zaslouží. Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jinde nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám vás. Láska. Jsme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židokovice, jo.
0: Počkejte, Jenčku. Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďkom bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přesvek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku. Teprve začínáme, takže říkám, se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včelu už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli a pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku, tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Vítku.
1: Vítku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem jí předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus. No.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let,

0: To je krásné číslo.
1: Ano, ano. Byla chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. Hmm. A už je pozdě na to, no.
0: No ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste prožil velmi smysluplně se věnovat se dětem a vy jste... u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště pod Hajska a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To
0: no, jasný. Ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďkom už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem, a navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi, když si předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no. Musíme být lidi a to přesto... bez toho, no, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před jim a to všechno, to já jsem nikdy nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže a takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, to je to, no, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné kolej, nebo jak bych to řekl, prostě je na jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo?
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilko, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezině,
0: ale to
1: jste tam nebyla.
0: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiblokovic. Uh-huh. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druhý, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democny byly všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ale 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto. Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý, teda, ne, já to nechci zdržovat, ale po druhý jsem si vzala toho souseda, no, tak to dělala dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct na vašem místě?
1: Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nedleží teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to kdybych já to pomyslela všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: budeme
0: se povídat.
1: Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více než 20 let. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem, takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dnes. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, dneška kamarádíme spolu, ty co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už je naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska, velká láska.
0: Magdalenko, jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit, takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Teď žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi. Uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě a jako už i ty její děti byli rádi, měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani nestýkají, to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky, takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Já zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně je za náši. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to. Jo? Už jsme spolu dlouho. Prostě nádhera, žijeme krásný život. Když jsme už chodili a ještě chodím do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala mě práci. Ale prostě můj syn je Františko mě unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, jistě mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s letníkem.

0: podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
0: syn. Dívejte se, já vám ještě řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikují se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, v práci běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za taťkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
0: Zdravím.
1: A zase
0: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila svým mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: To tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uhum. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle a my ten poslední rok jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobevlal, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout a nic a ležel, aby mu to oko zarostlo. Ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. Mm-hmm. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhlas.
0: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád. Tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás. Kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. Nebo by mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, nebo se mě tak zdály, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je, těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěl asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně v šoku.
0: S dětmi tak, se později scházel, vy jste mluvila o tom, že teda na začátku ne, ani později, nebo dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: Ještě žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Tři roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou v pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Bylo to smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte.
0: Víte, co u vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidí. No.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně myslet,
1: proto,
0: a on asi nemyslel. No.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, ale by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefon, tak jsme místo povídali. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila, i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém Plivníkovi?
8: To je nová značka,
2: povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi Plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, Plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit Plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový Plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
11: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale Plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj Plivník zatahá. Ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a Plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten Plivník.
12: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
12: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné.

0: Ten rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
1: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
2: Prosím, hezky do toho fouknout.
0: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
1: Pane Rotný, co to děláte?
3: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
0: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu.

0: Vondrovu než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
1: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
2: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
1: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
2: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
1: Enem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
2: Viděla se, abych jedl, to žijím a mlčím.
1: No já, ale co to máš za papír?
2: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
1: A co v něm je?
2: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
1: A trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
2: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
1: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
2: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
1: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
2: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
1: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
2: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. To je včil móda.
1: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
2: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel, co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
1: Ne? Ty staré, jeden.
2: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
1: Aha, no já tady to píšu. No,
2: měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
1: Chuděra, to bolí.
2: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš? To je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
1: Co? Ty myslíš?
2: No však jsme o tom mluvili. Celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. No, Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrndnem šliovico.
1: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
2: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, tému já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím. Ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva. A uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
1: No já? Ale co ten dobyteček doma?
2: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj. Tož ti to oplatí, ne?
1: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
2: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
1: A co jestli oni nepojedou?
2: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
3: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
4: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
3: Ale ne.
4: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
3: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
4: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
3: Ale no tak, Mileno.
4: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete v dílně slavit.
3: O to jedno nebo dvě piva. Hele, mně nejde o zpytování svědomí, mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
4: Ach tak,
3: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
4: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
3: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
4: Jistě.
3: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
4: No tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
3: No jo, no, doma je doma.
4: No tak.
3: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
4: No co?
3: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
4: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
3: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
4: Karle.
3: Na holku má ještě čas.
4: Já vím.
3: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom dva dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která třetího dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No, a žádnou práci.
4: No, něco na tom je.
3: Haló? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
4: Pochopila.
3: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
4: Jasně.
3: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
4: Začínám balit, Karle.
3: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
4: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
3: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
4: Aha.
3: A tomu ty nerozumíš.
5: Bracho, počkej, pojď sem.
6: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
5: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
6: Neříkej. No ale to je teda...
5: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
6: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
3: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
5: Jo, úplnej šok.
3: No co je, co je, co je?
6: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
3: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
5: Lituju, já nevyrážím.
3: A proč?
5: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
3: Jak to mluvíš o našem voze?
6: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
3: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
6: Třeba vůbec nejde.
3: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
6: Bez rodinného dozoru?
3: Tak to ať si rozhodne maminka.
5: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
6: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
5: Jo, tak Anděla.
6: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
5: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
6: No tak na nový rok, no.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
9: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
9: Všechno nejlepší. A vyřídit gratulaci Mánkovi a Mirkovi. Díky, končím.
8: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
9: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
8: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
9: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
8: To teda jdu.
11: Vzývám chate Horská Louka, tovařiša Vondru.
9: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičími českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných výpadků, a všistkého nejlepšího v celém roku.
9: Děkuju.
8: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
9: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrůca.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
1: Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
3: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
1: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
3: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál.
4: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Pávková.
5: Já taky nejlepší. Přeju všecko nejlepší.
6: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
7: My jsme teda pořádně oslavovali.
5: Však mi taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
6: Snad ne, andělku.
1: Jo, náhoda, co?
6: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
6: Cože?
1: Teda, ze začátku.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo,
1: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila

přihlížela ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek vtivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, ježíš se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.